0: Nikdo mě nemůže nafackovat,
1: jo?
0: To je všechno, je to tajný a ten mohl se to nikdy nemůže dovědět, teda, že bych mu to řekl já sám, že jo.
1: No to je přímo geniální.
0: Tady, to musíte mít tady, pane, jde pak nějaký šachy nebo nějaký koncovky, jde pak to, víte. Hlejte, tady to je ona, tady. To je ona s tou dobou. To je kus. Já ne, ta doga Dáša. To je kus. Jde jako mě. Jako mě. To je dost. Můžete nechat.
2: Dášo?
0: Domů.
2: To je u vás mamlas. Moula.
0: Hašašíra. Hašašíra.

0: Dovolte, přátelé, abych vás přivítal na dalších hovorech H. A opět, jako obvykle, začínáme tím, že zdravím diváky zde i doma u televizoru. A vítám, jako obyčejně, svého oponenta, režiséra Svitáčka. Poslyš, tamhle sleduju tvou fotku před 20 roky.
1: Ano, že jsem se nezměnil, že jo?
0: Ne, v omláci. V omláci za těch 20 let, ale mě zajímá to, že máš podobný sako jako tenkrát.
1: No,
0: nebo
1: to je ono.
0: To je to tež?
1: Ano, to je to.
0: Pořád to tež?
1: Ano. Mám pocit, že i ta kravata je stejná.
0: V tom případě mě to štve, protože si nepřibral za tu dobu. Tedy myšlenkově jo, ale tělesně ne. To mě na tom, to, jak se to říká, hněte.
1: Aha, ano, máme v češtině. Hněte,
0: ale takový výrazy, které se dají použít i v televizi, ano. No, já mezi tím jsem dostal řadu dopisů. Jednak dopisů, jednak dotazů a taky pozvání. Já třeba dostal pozvání od jedné dámy z Kladna, která mě zve na chlupaté buchty. Já nevím, co jsou to chlupaté buchty, ale zní to krásně, chlupaté buchty. Dokonce mi dala číslo telefonu, abych se ozval, kdy na ty chlupaté buchty přijedu. Vážená, děkuju za to pozvání, ale uznejte sama, že chlupaté buchty, jakož i srnčí na smetaně z prvních hovorů, už pro mě není ten pravý sortiment. Varuj se toho a přesto jsem vám vděčen za to pozvání. Rád bych je ochutnal. Ale nemusíte posílat, proboha, to cestou by se chlupy vytráceli a už by to nebylo ono, že jo. No, já dostávám i jiné ty dotazy třeba, jestli si ty historky vymýšlím nebo co, a povídám, ne, ty jsou pravdivý. Já rád odpovím na kterýkoliv dotaz, ovšem musí být podepsán. Když je na korespondenční lístku někdo nečitelně podepsán a místo adresy jsou hieroglyfy, tak nemůžu odpovědět. A v televizi už vůbec ne, protože na anonymní dotazy zásadně neodpovídám. Ani je nečtu už, protože to bych nepřečetl už nic jiného. Někteří lidé se opravdu domnívají, že si to vymýšlím. Tady třeba, tady je dotaz, jestli ta fraskita, jak jsem tady vyprávěl, jak jsem jí textilně poškodil a to před očima plačících diváků, tak jestli to je pravda. Je? A bylo mi to potvrzeno, šel jsem Jungmanovou ulicí a najednou proti mě dáma v kožichu, v klobouku, tmavý brejle měla, vrhla se na mě, chytla mě za klopy a povídá, kdo jsem? Honem, kdo jsem? Já říkám, vážená, já jsem v letech, kdy už znám všecky lidi a nevím, kdo to je. A ona říká, tak se podívejte, no, fraskita. To byla skutečně paní Faltýnková, představitelka tehdy fraskity, kterou jsem tak neblaze obnažil na jevišti. A já jsem říkal, vy jste to slyšel, ten případ? A říkal, několikrát. V televizi jsem to viděl, když jsem to vyprávěl, v hovorech. A moji známí mě říkají, no to si vymýšlí. A ona říká, ne, ne, ne, to je fakt, to se stalo. Potvrzuje to, jsou osobní účastí na tom a dokonce ráda. Třeba s tím vínem, taky jsou dotazy, to je zajímavý. Když jsem dělal hovory na jevišti, tedy před diváky přímo, tak vždycky první dotaz byl na víno. Vždycky, všude, kterýmkoliv městu. A dokonce už jsem byl podezírán, že si toho tazatele vozím s sebou, že je vycvičený, aby se na to víno zeptal. Ale ten dotaz se zásadně lišil podle toho, jestli byl položen v Čechách anebo na Moravě. V Čechách ten dotaz zněl, prosím vás, to, co tam pijete, to je víno? A když jsem řekl, ano, to je víno, tak mi říkali, jo, to je limonáda. A když jsem řekl, to je limonáda, tak říkali, jo, jo, to je víno. Češi nedůvěřiví, samozřejmě. Vycvičený dějinama k nedůvěře určitý a tak. Když to na Moravě, byl ten první dotaz taky na víno, ale nebylo jako, co to piju, zněl, jak vám chutná. No Morava, samozřejmě, že jo, Vyča, Morava. Tam přece nepředpokládají, že člověk by byl takový čuně, že by pil limonádu. Tam je zajímá spíš, jak mu chutná to víno, pochopitelně, že jo. Takže ty dotazy se opakujou, vracejí, obměňujou a já jsem za ně vždycky vděčen, pokud, jak říkám, jsou osobní nebo podepsaný a tak dále. No, ale přejdeme k tomu, že tady máme dneska hosta a to hosta mě nadmíru milého. Je to můj spolukolega, spoluvojín, spolubojovník, Jiří Sovák.

0: Jirko, já jsem zatím marně vzpomínal, tedy není to důležitý, ale jak dlouho se známe, člověče?
1: No, já myslím, já tě pamatuju hlavně od toho geniálního, od té geniální desetiminutovky, která trvala hodinu. A to už je moc dávno.
0: Je moc dávno.
1: Já bych s tím nehejbal.
0: Ne.
1: Nechme to tak.
0: Nechme to, nepočítejme to. No. Ne, kdyby jsme smutní.
1: Mohli bychom taky přejít na to, jak vypadáme, víš?
0: Ne, to ne, fuj.
1: Nerad bych říkal, ty vypadáš mladě.
0: No, ano, když jsem vedle Karlštejnu. To jo, já potřebuji vhodné pozadí. No, ale já myslím, že se podíváme na to, kdy jsme se poznali a že si promítneme naše vzpomínky z vojny, tedy moje vzpomínky z vojny.
2: Já jsem Sováka jaksi poznal na vojně. My jsme byli spolu na vojně. Přestože on je mladší než já, tak nás dají do stejného oddílu. A díky jemu se tedy vojna stala růžencem nádherných příhod, protože Jiří Sovák, tak jako někdo bych řekl, žije a bojí se komplikací, tak Jiří Sovák si vytváří komplikace, aby mohl žít. On je v komplikacích jak ryba ve vodě. On to potřebuje, on si život dramatizuje, on život bere jenom jako látku, jako námět, který mu byl dán a ze kterého on teprve dělá umělecký dílo. O Sovákovi bych mohl mluvit 16 hodin nebo 48 hodin, to je jedno, protože jeho život, ale já jako Vladimíra Klemence bych chtěl i Sováka sem jednou přitáhnout, aby vám vyprávěl třeba, jak se učil v Žižkovské hospodě číšníkem jako mladý kluk, nebo jak jezdil s polívkovým kořením jako obchodní cestující, jak teď tom povíce s nějakým podvodní říká, jak se představuje, říká, já jsem obchodní cestující, cník, tak jak jezdil s polívkovým kořením, anebo jak pojišťoval. To je nádherná epizoda, jak Sovák byl pojišťovacím agentem, a to musí říkat on, protože víte, málo kdo už žije způsobem jako on. Já myslím, že tak žil třeba Hašek, jako takovým velikým, podivným, dobrodružným způsobem, a že dneska už se tak nežije. A Sovák tak žije, nebo žil, možná, že teď už je v Národním divadle, tak že už jaksi v té zlaté kapličce se umoudřil. Ne, no, umoudřil, naopak, pardon, že naopak pohasl trošku, ale s Jirkou Sovákem by se skutečně dali vyprávět řady příhod. Já jsem si jenom tady tak načetl, poznamenal, protože hlava je stará. Třeba na té vojně. Jirka Sovák dovedl vojně dát takový zvláštní absurdní smysl, protože vojna samozřejmě není absurdní, to je velmi logická věc, ale on to takovým zvláštním způsobem obracel, jo. On třeba, my jsme spolu vycházeli z brány v Milovicích při cvičení a tam stál ten strážný, že jo, a pozdravil nás, byla neděle odpoledne, čili volno normální, a my jsme prošli ven a za branou se Jirka obrátil a povídá na toho strážného: ty jsi mě pustil? A on říká: no samozřejmě, co je, běž. Tak říká: tak ty mě pouštíš ven z kasárny? On říká: no samozřejmě, máš volno, tak vypadni. Říká: tak na tvou odpovědnost já jdu pryč. Říká: no co otravuješ, člověče, vypadni. A Jirka Sovák říká: jak se jmenuješ? Tomu strážnímu. A on říká: no co otravuješ, běž ven, máš volno, tak jdi ven. A Jirka Sovák povídá: podívej se, s takhle špinavejma botama si mě pustil z kasáry. Jak se jmenuješ, budu tě hlásit. A těchto věcí on tam dělal strašný, to on tam třeba vyděsil jednou, my jsme tam byli už jako staří otcové na cvičení a třínedělním, ale přišli nováčci a v Milovicích byla řada různých útvarů a teď ti nováčci jako se vyptávali, říkali, od koho jste vy, od čeho tohleto, a mezi vojákama se dostal smíří, to jako ven by to Sovák nikdy neřekl, ale Sovák toho nováčka úplně uhranul, protože mu říkal, že slouží u rákosníků. Nováček samozřejmě nevěděl, říkal, a co to je rákosníci? A on říkal, to jsou zvláštní oddíly cvičený pro boj v rákosníku. My prý se učíme tak tiše pochodovat rákosím, aby se nehejbalo. No? A Pak říkal, tam ještě s tím kamarádem říkal, a tenhle kolega, ten je zase u lomozítek. A vysvědoval, co jsou to lomozítka, že to je takový zvukový zařízení, asi jako disk veliký. A to, že se nechá v lese a pluk odjede, a to lomozítko ještě 3 dny vydává zvuky jednoho pluku. Takže nepřítel pořád ještě slyší, že ten pluk leží v tom lese. Tak to jsou lomozítka. Čili to se Sovákem jsem jednou strávil strašlivý asi 2 hodiny v rybníce v jižních Čechách. Jsme točili spolu film Kamčet nemůže a dostali jsme se do hádky, kdo se umí líp potápět. A stmívalo se, už byla zima, nikde nikdo nebyl a my jsme seděli s Jirkou Sovákem po prsa v rybníce, pustá krajina, šero. Jeden měl vždycky hodinky v ruce a druhý byl pod vodou. Vylezl, hlásil čas, ten si vzal hodinky, já šel pod vodu. Jo. A vždycky jsme vyrovnávali ty rekordy, dejme tomu 58 vteřin. Tak ten druhý udělal 62, 65. No, nám hrozila smrt jednak tím absolutním vystydnutím a jednak tím, že někdo prostě z hrdosti se nevynoří. Do tmy jsme tam lezli jak blázni do té vody a to... A přitom též filmu v Budějovicích Jirka Sovák jednou před hotelem jsme vyšli, že pojedeme na exteriéry, to se jezdilo za Budějovice, a on nakoupil, tam byl výroční trh, a on nakoupil za 30 korun turecký med po balíčkách a všem v autobusu rozdal turecký med jako takovou pozornost, sám si narval veliký kus do pusy a jelo se. Teď každý žvejkal ten tvrdý med a za Budějovice má koleje, přejezd. No a autobus podle předpisu musí zastavit. Ten řidič zastavil a zezadu Sovák na něj zve, co blázníš, co zastavuješ, člověče? A on říkal, no nevidíš koleje. A Jirka Sovák říkal, to byla taky jediná naděje, že to překousnu. Čili... Jednou, já jsem s ním byl v těch Milovicích, nás bylo na Světnici 16, z toho jeden normální a 15 herců. A já jsem měl Bčko, já jsem pro celkovou tělesnou sešlost měl Bčko. Já jsem byl, já mám v klasifikaci písař. A já, čili oni ráno odcházejí na cvičák, zdraví borci, a já jsem, protože kancelář začíná později než boj, tak já jsem ještě lehával na slavníku a vždycky jsem, oni mě nenáviděli, že já tam ležím. A já jsem říkal, náhodou važte si zdraví. Co já bych za to dal, kdybych teď mohl jít s váma na cvičení?

0: přijeli a skutečně vodili ten útvar na cvičák. Já jsem poprvé v životě viděl pochodovat 6 houslistů. Hráli pochody, to bylo nádherný. A jednou tahle celá jednotka odešla na takový dlouhý dvoudenní nebo třídenní cvičení pochodový. Já jedinej nešel, nemocný člověk, že ho starý, jsem nešel. Tak jsem je doprovázel, mával jsem za nima dlouho, houslisti je vedli až k bráně, pak se vrátili. No, odcházeli, celý to mužstvo odcházelo jako řada mladých, zdravých lidí. Vraceli se za 2 dny, už ne jako řady. Tu přišel 1, tu 3, tu 6. Tam byly obrázky tak dojemný, že třeba šli 2 vojáci, vedli se kolem ramen, takhle kulhali a za nima jejich poručík nes jejich pušky. A poslední vůbec přišel sovák. Ten přišel večer, když už se s ním nepočítalo vůbec. Už jsme leželi všichni na slámě, tam byly kufry takhle, zatím byly slamníky, tam se pochopitelně nesmělo kouřit, že jo, na slámě. A poslední přišel sovák, vykopl dveře takhle a stál tam v plný polní. Přilbu, tele, lopatku, masku, pušku. Bledej, vysílený, vešel, překročil ty kufry. V té plné polní s tou puškou si leh na slamí. Zapálil si cigaretu. A ten oheň takhle klepe do té slámy. A povídá, ať uhořím, jen když nejdu.
1: Takže Jiříku, to byly moje vzpomínky na tebe na vojně, protože jsi mě ji proměnil opravdu v nádherné dobrodružství. A já jenom se ptám, nezapomněl já jsem na něco z té vojny?
2: No co pak nezapomněl, ale já to měl proti tobě stížený, protože ty jsi na vojně nikdy nic nedělal, ne. Za rošťárnu. Já jsem při těch besedách vždycky se dožadoval, abych vyprávěl taky něco o tobě. Ale ty jsi se tam jenom chechtal. On v odevřenou hubu od ucha k uchu a všude, kde jsem byl, já tam byl horníček, já ho tak v té době neznal tolika, já jsem jenom si říkal, tohle ten kluk má fantazii bujnou furt žve. No a tohle on tedy to Bčko to měl, proto až byl mimořádně duševně vyspělej. Ne, že by byl jako nějak schátralý, no, to hraň Bůh. No. Oni taky po takový intelektuální vojáky na vojně nestojí, protože tomu dáš rozkaz vpravo bok a on chce vědět proč.
1: Jirko, já jenom poznámku, prosím tě. Za mnou taky přišli z televize a z armádního vysílání před asi já nevím kolika lety a ptali se, jestli bych pro armádního Silvestra nevyprávěl před kamerou některé ty veselé historky s tebou z vojny. Ano. Já jsem řekl, no to bych nevyprávěl, to je ještě dneska trestní.
2: Ano, to je svým způsobem pravda, právě já jsem taky dost na rozpacích, jak si mám pokračovat.
1: Pokračuj.
2: No ne, jak jsem řekl, ty jsi byl, přesto, že jsi nebyl nějak aktivní, jenom čili jako duševně zapojený do všeho, tak jsi byl ovšem informovaný, všeho jsi se zúčastnil, jako ten pochod smrti, jak jsme to nazvali, že jo, tam byla nějaká záměna, taková nějaká, nějaký nedopatření, místo špeku jsme vyfasovali marmeládu. Měli jsme dostat 8 deka špeku na cestu tam, až jsme se vrátili, tak 8 deka marmelády a oni to spletli, takže my jsme vysílení ušli tam, že jo. Ty se z toho zmocnil a ona byla oslava tenkrát, potom asi po 3 dnech byla oslava týhletý do toho pochodu smrti, že jo, v podobě estrády, každý tam něco, nějaký číslo udělal a ty jsi tam měl tu geniální 10-minutovku, která trvala hodinu, to byla sranda tak ukrutná, že se smáli i důstojníci. Smáli. Tenkrát jsem řekl tu historickou větu, kamaráde, tebe znárodňuju, dneska by to bylo ze soukromničo, jo, do konce vojny tě budu hlídat se zbraní v ruce.
1: Ano.
2: Pamatuješ? To bylo doslova. No.
1: Ale tam byl jeden spoluvojín náš, já jenom vím, že se jmenoval Jarouš.
2: Jo, Jarouš, to nebyl vojín, to byl voják jako stehno. To byl strašný voják, on měřil 2,20 m, vážil 180 kilo, tomu byli malý i kasárna. Na něj nic nebylo, já když jsem ho viděl, pám, proč nás volají, proč nás povolávají. Stačilo Jardu, ten to přece stačí pobít sám. Tomu šili uniformu, teď celý týden dva krejčí pažmíru

0: musel brát dva lidi toho, nebo by jim jeden, jo? Byl pupek strašný, tak museli celý týden, tak jsem si, ale to jsem se velice splet, v síle to není, vojna je otázka vytrvalosti. On ten chlapec byl týden v kazárnách, pač nesměl ven, neměl uniformu a my jsme každý den ušli 15 kilometrů, takže ty nohy už jsme měli tak trošku jako vytrénovaný. A Jaro už ten byl zneužívaný kuchařem a odnes tamhle režon a otlačit kostel a nebo takové ty fyzické věci prostě jako dal. A dostal uniformu na neštěstí v den, kdy byl ten pochod smrti. To si vzpomínám, stáli jsme takhle před ubikacema, takhle ty čety, já byl v prostřední první, že jo, teď to tele, že jo, jsme měli, mě dali lehkej kulomet, on měl 9 kilo, no. Taky mě dost otrávili a teď začalo pršet a hodili jsme na sebe takový ty pláštěnky, co jsme
1: měli.
0: Ty celty, přesně řečeno. Ty celty, no a Jarda vypadal jak kaple. To bylo čelešo obrovské. No ale málo platný, Jaro už nebyl zvyklý na chůzi, ušel 12 kilometrů, padnul do škarpy, přivezli ho jeřábem, ten byl opruzelej i za ušima. Druhý den šel na toaletu přes dvůr, hodinu, krok, slza.
1: Ano, vzpomínám na to, i když já jsem ho tak nezažil jako ty, protože já na ten cvičák nechodil, ty jsi ho zažil víc. No, já bych ti chtěl připomenout, hele, ty máš bujnou fantazii, jsi umělec přece jenom, přes to všecko.
0: Býval jsem.
1: Býval, no, tak vysloužilý umělec. No.
2: Mýval, že mýval,
1: ne. Mýval. Aha, já myslel, býval umělec. Mýval fantazii.
0: Mýval bývalý.
1: Ano. Dovedeš si mě představit, jak jsem před těmi 20 roky vypadal jako voják? Dovedeš si mě vybavit nějak? Už asi ne.
0: No... Strašně nevojenský. Vypadal si strašně nevojenský. Já bych pochopil, že armády můžou tady představit si tebe, že někam vtrhneš do vesnice, přiválci, že rabuješ a... No to bych si nebyl jistý. Tím bych si nebyl jistý. Ale takhle, jak jsem tě zažil já, jak ty jsi se dokázal, nebo vojenskou čepici nasadit, ty jsi mohl beztrestně chodit mezi šaržema a nemusel si zdravit. Ty jsi vůbec nebyl voják a přitom jsi byl v uniformě.
1: Tak já ti připomenu svůj tehdejší vzhled. Já bych prosil fotografii z těch let.
0: Ano. Jestli pak víš, proč máš tamhle tu kapsu, tu pravou kapsu, tak vydulou.
1: Jo, to není granát, to je notes. Já nosím v kapse blok stočený, pro případ, že by se dostavil nápad, že bych si ho poznamenal. Nosil jsem to marně celou tu dobu, samozřejmě. Ani nápad nebyl. Ale to mě fotil Eda Landyš, dneska kameraman Československé televize, ze srandy samozřejmě v ateliéru svého tatínka v Karlíně. A já jsem tuhle fotku přivez, jsou dvě fotky, našemu poručíkovi tenkrát. A úplně vážně mu říkám, pane poručíku, já jsem na neděli v Praze a nechal jsem se vyfotografovat, abych měl památku na vojnu, že, na tu krásnou dobu. A povídám mu, hele, nešlo by, pane poručíku, jak jsou takový ty vojenský brožurky, takový ty instruktážní, nešlo by ty fotky použít jako stoj spatný a zdravení, jo, do těch příruček. A on dlouho na to koukal a pak mě tak smutně řekl, já myslím, že ne. Jako kdyby se bál, že mi zarmoutí, rozumím. Ale já měl jiný nápad s tou fotkou. Já jsem si říkal, ta by měla být rozmnožena a na korouhových vyvěšena a nesli bychom ji proti nepříteli.
0: Kdo?
1: Kdo by to nes?
0: Jo.
1: No, korouhevníci. V první řadě ty.
0: Já bývalej korouhevník.
1: Bývalej korouhevník, ano, ano. Nesli by to a tam by bylo napsáno, a takových jsou nás miliony. No, podívej, jak by to vypadalo? To by zahrálo nepřítele dřív než husický chorál. Kdyby tohle viděli, tak couvnou. No.
2: Ale ty jsi nám chtěl vyprávět, jak to bylo před těma 20 lety, jak jste se potkali, nebo co jsi tam naklod?
1: No, jak jsme se potkali, to já myslím, že si nebudem o tom vyprávět.
0: Já myslím taky,
1: že si to promítneme.
2: Ne, ne. Aha.
1: Že jo, přímo.
2: Není špatné.
1: Přímo v pohybu.
2: Nechť pracují přístroje.
1: Ano, nechť pracují přístroje. Jirka Sová.
3: pardon.

0: Já tady zastupuju diváky,
1: ano.
0: Tak tě vítám.
1: Já zároveň zdravím diváky.
0: Ale moment, moment.
1: On ti podrží, jo, pardon, takhle je to. Já nejsem zvyklý vystupovat za sebe, já vždycky za postavu, takže my spíš máme předepsáno se nedívat na to, takže děláme jako, že tu nic není, že jo, a teďka celá obrácená situace, teď musím dělat jako, že tu je. Tak teď je to momentálně tady. Já jsem sem nepřišel... Já jsem sem nepřišel dělat žádnou legraci, to bych už předeslal, protože si takovou detonaci vedle Miroslava Horníčka nemůžu dovolit v tomhle věku. Já jsem jenom přišel upřesnit některé údaje, které jaksi... které při tom předposledním, nebo kterým...
2: já jsem...
1: To ano, vykládal. No tak tam se některé... tam byly některé nepatrné úchylky.
2: No počkej,
1: takže vzhledem k tomu... Prosím. Tam byly třeba věkové, třeba ty jsi tam říkal, že jsem mladší. Mnohem mladší.
2: Já jsem neřekl.
1: Nemě bylo tlumečeno, že jsi mnohem mladší.
2: No tak máš špatný tlumočník.
1: No tak to je. Nebo jsou to lichotníci.
2: Nebo ano, lichometníci.
1: Ano, ano. Leobradní lichotníci.
2: No ale jsi mnohem mladší.
1: No, asi o rok a půl, pač. V prosinci mi bude 50 let.
2: No dobře, a víš, co to v tomhle věku dělá, rok a půl?
1: Aby se toho dočkal. No ne, tak já nijak nežehrám a nijak nejsem, nejsem sklíčen. Já se vůbec dělám. Třeba ve 30 letech jsem velice pochyboval o tom, že se dožiju 50 let. A dneska jsem velice šťastný, že je mi 50 let a že to mám za sebou, tu maršrutu turu těch 50. A naopak zase závidím už těm 80 letem, pač tam je ta nejistota, jestli se těch 80 dožiju. A zajímavé, že jsem jednoho dědečka se ptal v parku a říkal jsem, dědo, to jste rád, že jste se dožil 80. A víš, že mi vynadal? Já nevím, co to je za zvláštní nevomalenost u lidí, když jsou mladí, mají strach z toho, že se nedožijou stáří, a když se dožijou stáří, tak jsou otrávený. Takže ono je těžko dostat.
2: Ale jako proč ti vynadá, nebo co ti řek?
1: No ne, abych si z něj nedělal legraci. No ne, on měl ještě jiný starosti, to se dá dost těžko, já nevím, jestli to dá, to mělo se to dá vystříhnout, v nejhorším případě se to dá vystříhnout. On mě říkal teď, že já hlavně mám strach z toho, aby nezrušili pohřeb žehem. Mně se strašně líbí to, jak ta rakev tam zajíždí, to takový monumentální, aby to nějak nezjednodušili. No já jsem právě chtěl, nebo chtěl
2: si to ty... Ty jsi říkal, že nevíš, kdy to bylo vysílané. Ty jsi neviděl ten pořad, jak jsem...
1: Ne, já jsem ten pořad neviděl, protože já jsem byl na zájezdě s tou veselou hrou, co... No, veselou hrou jezdím s takovou hrou a... Vracel jsem se a pravidelně zabloudím vždycky. A...
2: Ano.
1: I tentokrát jsem zabloudil, netušil jsem, že máš právě ty hovory a to nějak právě v té době si končil, já jsem... A zabloudil jsem. Teď jsem stál na rozcestí, takže musím návěstí, tam žádný nebylo, nebo jsem, no promiňte, soudruzi přehlídnul, já nevím. No a teďka... No a teďka vypadá to, že jsem se chytnul. Když jsem se chtěl zeptat nějakých, kteří tam byli před restaurací, nevím, co to bylo za lidi, tak ze stínu jenom, auto jsem nechal na křižovatce a pár těch metrů jsem tam došel a ze stínu mě nepoznali, říkali, prosím, sovák, takový blbec neví, kde je Praha. Tam, prosím vás, na Prahu to je tak, nebo tak. A on povídá místo toho, tak, sovák, a tam ty začali utíkat. Ke mně.
2: K tobě. Jo,
1: a teď já nevěděl, o co jde. Tak jsem začal tak jako psovat, tak jsme přidávali až trap normální. Já jsem byl skutečně vidět, nebo já jsem nevěděl, to mi připadalo jako mord na židě, že se mě někdo splet. Já jsem chrapoval, u auta mě chytli, strašnou silou mě zvedli, odnesli mě do hospody jako popelník. A teď to tam nakonec se vysvětlilo, ty si právě vyprávěl, no ty si o mě mluvil jako o hochovi s rychšícím humorem, tam jsem jim to vymluvil samozřejmě. No úplně by mě snad opili. Ta mě zachránila šenkýřka, která mě záchodem přes kuchyň a přes dvůr vypustila. Do auta fičel jsem domů. Já právě to zklamání tady, jak si chci omluvit, každý si jak měl, co pak tady, ale hlavně tamhle, jo, cítíte tam. Takže
2: No ne, já jsem vzpomínal, jak jsi některý historik, já jsem nechtěl říkat všecky, protože ono po tobě opakovat historky je marný. To je jako když vyndáš rybu z vody, tak zjistíš, že za prvé je o 2/3 menší a ztratí barvy. Rozumíš? Když to ty, když vypravuješ, tak ono to má. A já jsem se těšil, že tě sem zatáhnu. Já bych chtěl jako několik takových od tebe vědět. Třeba, kdy poprvé jako malýho kluka tě chytlo divadlo? A jo, chytlo tě už, pardon, promiň.
1: No. No, hraju ho.
2: Hraješ ho, tak.
1: Hraju ho. S tímhletím já jsem si tak nějak zvlášť neměl nikdy čas lámat hlavu.
2: Ano.
1: Já jsem měl poprvé silný zážitek, když jsem v Kostelci, bylo mi 3,5 roku, recitoval táto mámo v komoře je myš. Ano. A to byl nejsilnější můj zážitek a myslím, že ho nepřekoná ani Habersperk, který ho teďka studuju, protože
2: studuji jsem šel do...
1: Jo, no studuju, porád do studiu.
2: Jo? Budeš mít fousy?
1: Jo, ty spodní. Jako spodní. To hrál Mošna, já nechci na tom nic měnit původně.
2: Tam se ani...
1: To byl chytrý člověk.
2: No jistě, samozřejmě. To je velmi správný. No a potom, ty přece, máš někdo z konzervatoř?
1: Ne.
2: Ty nemáš?
1: Ne.
2: Já taky ne.
1: Ne, taky ne.
2: Přímo ze života, jo?
1: No tak ten život byl poměrně dost bohatý, takže já si nemůžu stěžovat, já mám poměrně dynamo dost nabitý. No a tak jako, no tak ona ta konzervatoř má taky svoje dneska.
2: To já jsem právě tady vzpomínal, že ty máš to dynamo nabitý jako fantastickýma zážitkama, protože já pokud vím, tak ty jsi v životě tady prošel takovou konzervatoří, ty jsi dělal přece kde co. Prosím tě, Jiří. Můžu se tě ještě jednou v životě naposled slibu zeptat, jak jsi pojišťoval?
1: No, jak jsem spíš nepojišťoval, no ale... To je velice snadný, já jsem, ty už si to slyšel asi 3x, tak
2: jednou,
1: odpust,
2: jednou,
1: že...
2: Jednou.
1: Já jsem svýho času ochořel na exudát, to je prostě voda na plících, populárně řečeno.
2: Ano.
1: Mě narazili, vyčepovali a pustili.
2: Já si pětu exudát s exulantem, ale to je jedno.
1: Ano, jo. To je taky něco takového, že je to spíš... No. A teďka taky vypouštěj.
2: Ano.
1: A teďka si... Představ, že mě doporučili, abych spíš si hledal zaměstnání na vzduchu. No tak co ideálnějšího, než být akvizitorem pražské městské pojišťovny. Jsem tam zašel, to jsem velice vlídně přijat a to už mi bylo podezřelý. A tam prostě mě... Napřed jsem se musel... Účastní takového kurzu,
2: ano.
1: Který mě nechal úplně netknutýho a jsem nepoznal stejně potom ani tedy pojistku od požáru, od hloupání. Oni byli strašně zdobený, ty pojistky,
2: ano.
1: Jako zlata, tenkrát, jo, sami taková administrace velice pečlivá, takže to požár a vloupání jsem nikdy nemohl v tom fofru najít. Ale jedna ohromná historka mi zůstala až do dneska. Hlavě tam totiž na ukončení toho kurzu měl přednášku takový ten nejvyšší, ten akvizitor odevšel, taková carevna cesták, carevna. Ten nás prostě morálně, tak měl morálně nadzvednout a trošku přisfanatizovat tak, jo?
2: Ano, ano, ano.
1: A říkal nám, podívejte kolegové, jdete do světa za praxí, no já vás musím upozornit takovou věc, že se vám stane, že vás budou lidi hrubě oslovovat. Že vám budou spílat, mnohdy bude s vámi i po schodech smíkáno. Ale mějte vždy na paměti,
2: ano.
1: Že za vámi stojí rezerva pražské městské pojišťovny, to je 50 milionů korun a že jsme nákladem 1 milion korun nechali zasklít ve svatovickém chrámě to pravé okno.
2: Takže tohle jsi měl na mysli vždycky.
1: Tohle to jsem
2: pochopitelně
1: takhle nadchnutý, jsme vyrazili do terénu, já jsem navštívil tří parté, všude mě vyrazil a skončil jsem v bijáku ve 3 hodiny.
2: Ano, ano. No a třeba, počkej, ty jsi pojišťoval nějakou paní, který umřel muž,
1: no, tak to myslíš, chtěl, tu, já jmenovat nebudu, páč, tady ještě příbuzný a celkem to. No to byla tenkrát ovšem, ne pro veřejnost, ale pro pojišťováky a pojišťovny, to byla konkurence veliká, Slávě, Sekuritas a pražská městská pojišťovna, tak to byla skutečně bomba, tady byla fabrička tedy, půl roku nepojištěná, víš, co to je při té konkurenci, všechny pojišťovny se toho vzdali. Tam totiž šlo o to, manžel umřel, a milující manželka se trošinku, ale nepatrně, nebylo to na blázinec, omýlila.
3: Ano.
1: Nepřetahujem to, nepřetahujem.
3: Ne.
1: Tragédie. Tragédie ovšem spočívala v tom, že tam ten pán měl dvě obrovský dohy, jak ty... Dogy. Dvě obrovský dogy, jak ty říkáš, stěhovací.
3: Ano.
1: Stěhovací dogy. A to byli jeho miláčkové a oni měli strašně rádi jeho a tak neustále byli spolu. A ta manželka po smrti toho manžela viděla jeho vůli v počínání těch dog. Dog.
3: Ano.
1: No a právě stala se taková věc, že tam se vystřelo spoustu jako těch akvizitorů a vždycky se vrátili nějakým způsobem obnažený, jo, až ty dogy, to je zajímavý, ta cejtí cestáka, okamžitě pozná. No tak mě tam někdo, abych nezdržoval, mě tam někdo hodil do té schránky tenhle typ na tuhle tu továru. Z legrace, až myslel zajíc, zelenáč, že no dopadlo to tedy jaksi dobře, až tam nějaká duše se navdou smilovala, ta Mařenka přišla a řekla, pane Solko, nějaká písařka, nechoďte tam, jsou to rošťáci, chtějí vás takhle a tak dále. Mě to nedalo, šel jsem za tím vedoucím, zatím přednosta Křeček to byl, ten mi dal takový chorobopis, oni měli chorobopisy, ty nepojistný.
3: Ano.
1: To byly nepojistné cvoci. To, a tam bylo, a tam jsem si vydudukoval z toho, že ona vlastně tohleto, co jsem vám podal, to jsem si vymyslel. Takovou hypotézu jako detektiv a ona vyšla. Skutečně já tam chodil asi týden krmit ty dogy, buř tam na před nakladku, pochopitelně. Tak jsme si na sebe až do 15 kilo buřtu, pak jsem se zarazil, to už jako stačí, to myslím, že už je dost jaksi pojištěný. No tak jsem to risknul, šel jsem potom, tam byl dvůr a zahrada a to bylo to místo tabu, kdy ta bába koukala takhle vždycky tím oknem, jak kdo jde a jak se těm psům chová. Tak samozřejmě, že někdo byl, no už potvoro a už byl konec. Ven, jak nebaž, ona viděla, že s těma dogama on jaksi nevychází a tím to jako skončil. Ještě já, když jsem tam nastoupil, no samozřejmě, oni se ke mně hnali, ale poznej u psa, je nadšený, anebo prostě rozuřený. Poznám.
3: Já to nikdy nepoznal ani u herce.
1: Někdy, no. U některých je to těžký.
3: Ano.
1: No tak, ale dopadlo to dobře, pak jsem se s ním a oni nakonec jako no, stáli mi chlupy na těle, pokud ten moment první, já měl v každý kapse buřtáby, já jsem s ním mluvil neustále, když jsem je krmil, takže oni mi říkali, tak ne, tu, a co pak, jo, ty klasný pejsek, a tohle, a baba vyšla ven a kouká, vy máte rád zvířatka, já pak co pak, no, já paní, já, ale jak mě milujou zvířata, já mám špačka, toho jsem našel, nějak kulhal, takže nemohl lítat. Toho jsem naučil říkat Jiříku, ne, no, tak pochopitelně. Pochopitelně tím to bylo jako hotový, já to přeskočím, ten děj, že jo, kopec pojistek, ty pojistky dělali 7 000 čistýho, to je obrovská suma. Kopec pojistek, který jsem se naprosto nevyznal. Teď jsem tomu dal ty návrhy a teď jsem tam nad tím studoval a v tom přišli ty psy, jeden si se takhle nažidli a druhý takhle, a ten jeden... do huby, takhle, teď jak si mě svojí hubou do úst najít, no, takhle dejchal a zapáchalo mu šíleně z úst, tedy z huby.
3: Ano.
1: A ten druhej, ten se zkoukal, jak píšu a vždycky mi takhle packou, jo.
3: Jo.
1: A teď bába od stolu přes vejde pozorovala, jak se zachovám, jo, tak já tak tohle, takhle. V tomhle jsem jako trošku upusinknul jsem ho a ona jsem přišel, jak zlikla.
3: Ano.
1: Jak zlikla u toho stolu a bylo to hotové. No prostě výsledek byl, přines jsem štos, pak jsem to neuměl vyplnit, ano. Nepodepsaných návrhů.
3: Jiří, já jsem měl takovou otázku, já jsem jednou dávno od tebe slyšel takovou krásnou vzpomínku na tvýho tatínka. Já nevím, jestli už si vzpomeneš, ale bylo to něco s husím prejtem.
1: No jo, no tak na mýho tatínka mohu vzpomínat i při této příležitosti, protože jsem ho měl velice rád a byl to člověk velice moudrý a i když neměl vždycky pravdu, tak jedna věc mě utkvěla, to už jsem se řídil celý život. On totiž říkal, víš, Jirko, koukej se něco naučit, abys to uměl dobře dělat. Pak tě budou lidi vždycky potřebovat. A já mám dneska takový pocit, že to všichni tatínkové neříkali.
2: Moment. Řekl ty si někdy něco takového svýmu synovi?
1: No, mýmu synovi jsem to řekl hodně, no ale já myslím, že bude lepší, když si pozveš zase jeho.
2: Já jsem s ním točil, to je moc sympatický kluk, já ho mám rád. No, ale já ti nechci, jak si rušit tebe. Ty jsi chtěl vzpomínat na tatínka a na husí prejt.
1: No ne, já ani nechtěl na to tak vzpomínat jako ty.
2: No ty máš rád tatínka, já husí prejt.
1: Můj otec byl trošku spontánní, až trošku jako cholerický.
2: Ano, tak, jako ty, jako ty.
1: No ovšem přitom velice roztomilý, takže...
2: Jako ty, jako ty.
1: Ale ovšem bylo těžko s ním vyjít, protože on měl ty rozkazy, který vůči mě měl, strašně neurčitý. Třeba on spravoval kliku v kuchyni, abych ho tak nějakým způsobem demonstroval. A povídá, hele ty... Já říkám, no tak to, nech to blbnutí, pojď sem, vem to, tadyhle to, jo, a já nevěděl co, tak jsem vzal, tadyhle to, vem, kleště, pojď sem, tadyhle, z téhle strany, ale ne, takhle, dí druh, blbče, se jim. No a právě s tím prejtem, tak to byla taková...
2: Můj tatínek málo kdy spravoval kliku, ale tohle mi řekl často.
1: A to jsem právě, když máme hovořit o tom prejtu, přišel ze školy, to jsem byl ještě mladíčky, ze školy a nabíral jsem si prejt z kastrolu, který byl na kamnech, a máti nechal, aby byl vlažný. Přišel a otec seděl v bílý plášti v čepičce u stolu, čet noviny, poslední můj v něm. Pak jsem se zahloubal do toho pekáče, jednu sběračku na talíř a druhý, jak jsem nějak čuměl vedle, na botu. Teď jsem se bál hnout, abych neupozornil nějaký tím pohybem. Tak jsem se pomalonku otáčel, jestli to táta vidí. A on seděl takhle a měl ty noviny dolů a koukal na tu botu. To bylo takové, jako když jsou dva krápníci, víš? Ano. Je zcepeně, kdyby oba. Ne, no on. Vylecel! Vypšel a už jsme byli oba pod prejtem.
2: Jirko, ty jsi jezdil moc často jako umělec, voják.
1: Jako voják, umělec.
2: Jako voják, umělec.
1: Když je voják, musí být umělec. Ano.
2: Že jsme spolu sloužili v armádním uměleckém souboru.
1: Jako v Auzu.
2: V Auzu, ano. A vzpomínám si, že jsi jednou narazil někde, já jsem s váma nejezdil, protože já jsem nebyl ani voják, ani umělec, já byl písař, jak víš.
1: Já jsem výborný byl... písař.
2: Ano. A já jsem...
1: Dneska se vyprávěl o tvém písmu při táborových ohních.
2: Ano. A ty jsi jednou na jednom zájezdě, já nevím, co jste to hráli za kus tenkrát, s čím jste to jezdili.
1: Já taky už ne. Ty ani... To bylo z temna do dne, nebo z jedna do tmy, já nevím.
2: Tak nějak, ano, něco takového jste hráli, já jsem v tom nebyl obsazen a ty jsi na jednom zájezdě zažil takového nějakého, já nevím, jestli to byl kouzelník, nebo...
1: Loutkář, jo, loutkář. Ano, ano. To byl loutkář a měl neobyčejně dlouhý fousy.
2: Plnovous.
1: Plnovous bych tak přímo řekl. A kdo taky jezdil, on se nějak přifařil, já už nevím, ta administrativní spojka, jaká byla, jak se k nám dostal. A on hrál pro děti vždycky odpoledne.
2: Ano.
1: Mě to zajímalo, protože jednak jsem si říkal, tak je to hezký, tak pro děti hrát, jo, já jsem byl entuziasta takových věcí, jak jsem si šel sednout jednou takhle mezi ty děti a díval jsem se na ty loutky, jak nám tam mládež a tohleto, to nejvlastenectví. A teďka najednou slyším, oni vůbec neměli knížky, mluvili z blbosti z hlavy. Kašpárek povídá, šmidrapáci, pak si čistí zuby kašpárku. A kašpárek má to řekl, a kdybych na to bral peníze? Já jsem odešel okamžitě pryč a byl jsem z toho velice roztrpčen. A nějak se to jak to obyčejně bývalo. Večeru nějak se to tak nějak, že byla sedánka, něco se pilo, já jsem taky něco
2: zepil.
1: No, tak zkvašenej.
2: Ano.
1: Zkvašenej, tenkrát ještě byl zkvašenej.
2: Ano.
1: A mě napadla šílená myšlenka. Nechal jsem si ohřát klích v kuchyni.
2: Klích?
1: Ne polivku, klích.
2: Ty máš rád klích, ne?
1: Ne, já to nechtěl na jídlo, ale tak se to dověděli prostě kolego, říkali pozor, sovák si nechává v kuchyni ohřívat klích. A já měl tuhle myšlenku.
2: No.
1: Šel jsem s tím klihem nahoru, kde ve 13, myslím, pokoji bydlel tenhle ten uličník. Fousatej. A já, tam je chytli.
2: Jo.
1: Co? A vám, mládenci, nechte to na mě, je to naprosto zaručená věc a hlavně právně nepolapitelná. Protože jak lze usmrtit takového przniče našich dětí? Bez trestě jediná možnost. Jak leží, vyndáme mu vous, naklihujeme, molíme úplně do jehly, počkáme, až sprdne a pak ho prudce zbudíme. Jak se posadí, probodne se.
3: Já jsem moc krát tuhle historku o tom je vyprávěl a vždycky říkám, je moc lidí, který by to napadlo, ale je jediný, kdo to provede. Rozumím. Možná, já se nechci chlubit, možná, že by mě to napadlo, pochybuju, ale že bych šel ohřávat hrnec klíhu, to tedy oceňuju. Tak na tvý zdraví, nebo nechceš se napít na svý zdraví?
1: No já bych velice rád, ale snad mimo záběr, aby zase nějaký dopisy nebyly.
3: No. To je rybízovej mož, to můžeš. No.
1: Miračku, tak, já myslím, že bychom to měli ukončit.
3: Proč?
1: Já bych právě ještě jaksi nakonec měl takovou malou improvizaci. Já totiž jezdím po té naší krásný vlasti a tak s těma lidma se mnou stále ve styku, ale mě žádají všude, kde jsem, abych až se s tebou sejdu, až jedna paní říkala, vy prý máte vystoupit v tom přenosu H. Kdybyste... Kdybyste byl tak laskav a ty prostě těch vzkazuje tolika, těch děkovných vzkazů.
3: No, proč říkáš paní, ale adresu si neřek.
1: No ne, ona byla tak stará, že nakonec...
3: Padl.
1: Já bych chtěl říct tohle, já jsem to... Všechny ty přání nelze tady vyjmenovat, bylo to strašná...
3: Ani splnit.
1: Díku a tohleto, já jsem to shrnul. Všichni jsou ti vděční za to, že dokážeš mladým dávat moudrost, a starým vracet mládí. Za to ti děkuju. Oni i já.

0: No Jiříku, a jsme u závěru. A mě nezbývá, než ti poděkovat za tehdejší návštěvu i za dnešní návštěvu a za všechny příští. Já bych měl takový návrh, jestli bychom se tady opět za 20 let nemohli setkat.
1: Já bych to vylepšil, no, že bychom se mohli scházet každých 20 let.
0: Tak. Ahoj.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Plánujete stěhování, rekonstrukci nebo akci a potřebujete dodávku? Obraťte se na půjčovnu BG Van v Šardicích. Nabízíme krátkodobý či dlouhodobý pronájem stěhovací dodávky přesně podle vašich potřeb. Více informací a rezervace na telefonu 736 528 611 nebo na webu bgvan.cz. bgvan.cz.
2: Kde jste tohle sehnali?
3: Přesně tuhle otázku chcete slyšet na každé akci, protože první dojem rozhoduje. V Party Krámu v Hodoníně najdete balónky, dekorace a doplňky pro narozeniny, plesy, firemní večírky i další příležitosti. A pokud chcete něco, co jen tak nikdo nemá, balónkovou výzdobu vám vytvoří na míru. Nově na adrese Masarykovo náměstí 2B nebo na e-shopu www.partykram.cz.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Břeclavska.
4: V Břeclavi zemřel František Šulák, výrazná osobnost tamního folklorního života. S cymbálovou muzikou a lidovou písní byl spojen od dětství a téměř 30 let působil v Břeclavanu. Věnoval se také práci s mladými lidmi a spolupracoval s řadou pěveckých i folklorních souborů. Za svůj přínos místnímu folkloru získal několik ocenění města.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
4: Dnes na jihu Moravy jasno až skoro jasno, naměříme až 24 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Ahoj, tady Franta Uher. Všeckých příznivců dechovky zvuk poslechu naší tradiční dechparády. A to každou nedělu od 8 hodiny raní tady na Rádiu Jih Cymbálka. Celou hodinu si hrajeme to nejlepší, nejenom z jihomoravské dechovky. Plníme vaše hudební přání, blahopřejeme k narozeninám, svátkom či výročí a také si zajímavě vyprávíme o muzice. Tak nezapomeňte, každou nedělu od 8 ráno dechparáda na Rádiu Jih Cymbálka. Tož už se na vás moc těším.
1: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
2: Chcete udělat radost sobě i svým dětem a zároveň pomoci Lukáškovi? V sobotu 10. října od 13 hodin vás v Domě kultury v Hodoníně čeká benefiční bazárek. Přijďte si vybrat něco pěkného a svým nákupem přispějte Lukáškovi. Těšit se můžete také na zpěváka Michaela Marcina, malování na obličej, dětskou diskotéku a bohatou tombolu o skvělé ceny. Přijďte, nakupte, pobavte se a pomozte Lukáškovi.
1: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Plánujete stěhování, rekonstrukci nebo akci a potřebujete dodávku? Obraťte se na půjčovnu BG Van v Šardicích. Nabízíme krátkodobý či dlouhodobý pronájem stěhovací dodávky přesně podle vašich potřeb. Více informací a rezervace na telefonu 736 528 611 nebo na webu bgvan.cz. bgvan.cz.
2: Kde jste tohle sehnali?
3: Přesně tuhle otázku chcete slyšet na každé akci, protože první dojem rozhoduje. V Party Krámu v Hodoníně najdete balonky, dekorace a doplňky pro narozeniny, plesy, firemní večírky i další příležitosti. A pokud chcete něco, co jen tak nikdo nemá, balonkovou výzdobu vám vytvoří na míru. Nově na adrese Masarykovo náměstí 2B nebo na e-shopu www.partykram.cz.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně ze Strážnicka.
4: Bzenec získal slíbenou dotaci ve výši 2 milionů 700 tisíc korun na rekonstrukci domu číslo 805 na náměstí. V budově dříve sídlila policie. Po opravě tam nyní funguje jednotka dálniční policie a také Polpoint. Peníze už město v těchto dnech úspěšně dostalo na účet.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
4: Dnes na jihu Moravy jasno až skoro jasno, naměříme až 24 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Plánujete stěhování, rekonstrukci nebo akci a potřebujete dodávku? Obraťte se na půjčovnu BG Van v Šardicích. Nabízíme krátkodobý či dlouhodobý pronájem stěhovací dodávky přesně podle vašich potřeb. Více informací a rezervace na telefonu 736 528 611 nebo na webu bgvan.cz. bgvan.cz.
2: Kde jste tohle sehnali?
3: Přesně tuhle otázku chcete slyšet na každé akci, protože první dojem rozhoduje. V Party Krámu v Hodoníně najdete balonky, dekorace a doplňky pro narozeniny, plesy, firemní večírky i další příležitosti. A pokud chcete něco, co jen tak nikdo nemá, balonkovou výzdobu vám vytvoří na míru. Nově na adrese Masarykovo náměstí 2B nebo na e-shopu www.partykram.cz.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Hodonínska.
4: Vodovody a kanalizace Hodonín nově nabízejí zákazníkům online portál pro správu účtu. Lidé v něm najdou přehled o svém odběrném místě, fakturách, platbách i zálohách. Přes internet mohou nově zadávat také samoodečty vodoměru. Firma si od novinky slibuje jednodušší komunikaci a pohodlnější správu služeb spojených s vodným a stočným.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
4: Dnes na jihu Moravy jasno až skoro jasno, naměříme až 24 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Ahoj, tady Franta Uher. Všeckých příznivců dechovky zvuk poslechu naší tradiční dechparády. A to každou nedělu od 8 hodiny raní tady na Rádiu Jih Cymbálka. Celou hodinu si hrajeme to nejlepší, nejenom z jihomoravské dechovky. Plníme vaše hudební přání, blahopřejeme k narozeninám, svátkom či výročí a také si zajímavě vyprávíme o muzice. Tak nezapomeňte, každou nedělu od 8 ráno Dechparáda na Rádiu Jih Cymbálka. Tož už se na vás moc těším.
1: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
2: Chcete udělat radost sobě i svým dětem a zároveň pomoci Lukáškovi? V sobotu 10. října od 13 hodin vás v Domě kultury v Hodoníně čeká benefiční bazárek. Přijďte si vybrat něco pěkného a svým nákupem přispějte Lukáškovi. Těšit se můžete také na zpěváka Michaela Marcina, malování na obličeji, dětskou diskotéku a bohatou tombolu o skvělé ceny. Přijďte, nakupte, pobavte se a pomozte Lukáškovi.
1: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Plánujete stěhování, rekonstrukci nebo akci a potřebujete dodávku? Obraťte se na půjčovnu BG Van v Šardicích. Nabízíme krátkodobý či dlouhodobý pronájem stěhovací dodávky přesně podle vašich potřeb. Více informací a rezervace na telefonu 736 528 611 nebo na webu bgvan.cz. bgvan.cz.
2: Kde jste tohle sehnali?
3: Přesně tuhle otázku chcete slyšet na každé akci, protože první dojem rozhoduje. V Party Krámu v Hodoníně najdete balonky, dekorace a doplňky pro narozeniny, plesy, firemní večírky i další příležitosti. A pokud chcete něco, co jen tak nikdo nemá, balonkovou výzdobu vám vytvoří na míru. Nově na adrese Masarykovo náměstí 2B nebo na e-shopu www.partykram.cz.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně ze Strážnicka.
4: Ve Bzenci pokračují práce na okružních křižovatkách ve Strážnické ulici a na náměstí. Podle dodavatele a ředitelství silnic a dálnic má být současná polovina křižovatky ve Strážnické hotova na konci tohoto týdne. Poté bude možné díky trojsesnému semaforu odbočovat směrem na Strážnici, zatímco se začne pracovat na druhé polovině.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
4: Dnes na jihu Moravy jasno až skoro jasno, naměříme až 24 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: najmilejší zádaní les.
1: A keď se bude spát, a ty najmilejší zas.
2: A ty moja najmilejší budeš taká zas.
3: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
4: Plánujete stěhování, rekonstrukci nebo akci a potřebujete dodávku? Obraťte se na půjčovnu BG Van v Šardicích. Nabízíme krátkodobý či dlouhodobý pronájem stěhovací dodávky přesně podle vašich potřeb. Více informací a rezervace na telefonu 736 528 611 nebo na webu bgvan.cz. bgvan.cz.
5: Kde jste tohle sehnali?
6: Přesně tuhle otázku chcete slyšet na každé akci, protože první dojem rozhoduje. V Party Krámu v Hodoníně najdete balonky, dekorace a doplňky pro narozeniny, plesy, firemní večírky i další příležitosti. A pokud chcete něco, co jen tak nikdo nemá, balonkovou výzdobu vám vytvoří na míru. Nově na adrese Masarykovo náměstí 2B nebo na e-shopu www.partykram.cz.
3: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Břeclavska.
7: V Břeclavi zemřel František Šulák, výrazná osobnost tamního folklorního života. S cymbalovou muzikou a lidovou písní byl spojen od dětství a téměř 30 let působil v Břeclavanu. Věnoval se také práci s mladými lidmi a spolupracoval s řadou pěveckých i folklorních souborů. Za svůj přínos místnímu folkloru získal několik ocenění města.
3: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
7: Dnes na jihu Moravy jasno až skoro jasno, naměříme až 24 stupňů.
3: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Ahoj, tady Franta Uher. Všetkých příznivců dechovky zvu k poslechu naší tradiční dechparády. A to každou nedělu od 8. hodiny raní tady na Rádiu Jih Cymbálka. Celou hodinu si hrajeme to nejlepší, nejenom z jihomoravské dechovky. Plníme vaše hudební přání, blahopřejeme k narozeninám, svátkom či výročí a také si zajímavě vyprávíme o muzice. Tak nezapomeňte, každou nedělu od 8 ráno dechparáda na Rádiu Jih Cymbálka. Tož už se na vás moc těším.
1: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
2: Neoveská cymbálová muzika slaví 20. výročí a připravila velký koncert. V sobotu 10. října od 19 hodin v kulturním domě v Mikulčicích. Těšit se můžete na skvělé hosty, víno od místních vinařů a po koncertě na besedu u cymbálu do ranních hodin. Vstupenky zakoupíte online na smsticket.cz nebo na místě.
3: Chcete udělat radost sobě i svým dětem a zároveň pomoci Lukáškovi? V sobotu 10. října od 13 hodin vás v Domě kultury v Hodoníně čeká benefiční bazárek. Přijďte si vybrat něco pěkného a svým nákupem přispějte Lukáškovi. Těšit se můžete také na zpěváka Michaela Marcina, malování na obličej, dětskou diskotéku a bohatou tombolu o skvělé ceny. Přijďte, nakupte, pobavte se a pomozte Lukáškovi.
1: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Plánujete stěhování, rekonstrukci nebo akci a potřebujete dodávku? Obraťte se na půjčovnu BG Van v Šardicích. Nabízíme krátkodobý či dlouhodobý pronájem stěhovací dodávky přesně podle vašich potřeb. Více informací a rezervace na telefonu 736 528 611 nebo na webu bgvan.cz. bgvan.cz.
2: Kde jste tohle sehnali?
3: Přesně tuhle otázku chcete slyšet na každé akci, protože první dojem rozhoduje. V Party Krámu v Hodoníně najdete balonky, dekorace a doplňky pro narozeniny, plesy, firemní večírky i další příležitosti. A pokud chcete něco, co jen tak nikdo nemá, balonkovou výzdobu vám vytvoří na míru. Nově na adrese Masarykovo náměstí 2B nebo na e-shopu www.partykram.cz.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně ze Strážnicka.
4: Břenec získal slíbenou dotaci ve výši 2 milionů 700 tisíc korun na rekonstrukci domu číslo 805 na náměstí. V budově dříve sídlila policie. Po opravě tam nyní funguje jednotka dálniční policie a také Polpoint. Peníze už město v těchto dnech úspěšně dostalo na účet.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
4: Dnes na jihu Moravy jasno až skoro jasno, naměříme až 24 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Plánujete stěhování, rekonstrukci nebo akci a potřebujete dodávku? Obraťte se na půjčovnu BG Van v Šardicích. Nabízíme krátkodobý či dlouhodobý pronájem stěhovací dodávky přesně podle vašich potřeb. Více informací a rezervace na telefonu 736 528 611 nebo na webu bgvan.cz. bgvan.cz.
2: Kde jste tohle sehnali?
3: Přesně tuhle otázku chcete slyšet na každé akci, protože první dojem rozhoduje. V Party Krámu v Hodoníně najdete balonky, dekorace a doplňky pro narozeniny, plesy, firemní večírky i další příležitosti. A pokud chcete něco, co jen tak nikdo nemá, balonkovou výzdobu vám vytvoří na míru. Nově na adrese Masarykovo náměstí 2B nebo na e-shopu www.partykram.cz.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Hodonínska.
4: Vodovody a kanalizace Hodonín nově nabízejí zákazníkům online portál pro správu účtu. Lidé v něm najdou přehled o svém odběrném místě, fakturách, platbách i zálohách. Přes internet mohou nově zadávat také samoodečty vodoměru. Firma si od novinky slibuje jednodušší komunikaci a pohodlnější správu služeb spojených s vodným a stočným.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
4: Dnes na jihu Moravy jasno až skoro jasno, naměříme až 24 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Na rádiu Jih Cimbálka máme rádi dechovku a pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

0: Ahoj, tady Franta Uher. Všetkých příznivců dechovky zvuk poslechu naší tradiční dechparády. A to každou nedělu od 8 hodiny raní tady na Rádiu Jih Cymbálka. Celou hodinu si hrajeme to nejlepší, nejenom z jihomoravské dechovky. Plníme vaše hudební přání, blahopřejeme k narozeninám, svátkom či výročí a také si zajímavě vyprávíme o muzice. Tak nezapomeňte, každou nedělu od 8 ráno dechparáda na Rádiu Jih Cymbálka. Tož už se na vás moc těším.
1: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
2: Neoveská cymbálová muzika slaví 20. výročí a připravila velký koncert. V sobotu 10. října od 19 hodin v kulturním domě v Mikulčicích. Těšit se můžete na skvělé hosty, víno od místních vinařů a po koncertě na besedu u cymbálu do ranních hodin. Vstupenky zakoupíte online na smsticket.cz nebo na místě.
3: Chcete udělat radost sobě i svým dětem a zároveň pomoci Lukáškovi? V sobotu 10. října od 13 hodin vás v Domě kultury v Hodoníně čeká benefiční bazárek. Přijďte si vybrat něco pěkného a svým nákupem přispějte Lukáškovi. Těšit se můžete také na zpěváka Michaela Marcina, malování na obličej, dětskou diskotéku a bohatou tombolu o skvělé ceny. Přijďte, nakupte, pobavte se a pomozte Lukáškovi.
1: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Plánujete stěhování, rekonstrukci nebo akci a potřebujete dodávku? Obraťte se na půjčovnu BG Van v Šardicích. Nabízíme krátkodobý či dlouhodobý pronájem stěhovací dodávky přesně podle vašich potřeb. Více informací a rezervace na telefonu 736 528 611 nebo na webu bgvan.cz. bgvan.cz.
2: Kde jste tohle sehnali?
3: Přesně tuhle otázku chcete slyšet na každé akci, protože první dojem rozhoduje. V Party Krámu v Hodoníně najdete balonky, dekorace a doplňky pro narozeniny, plesy, firemní večírky i další příležitosti. A pokud chcete něco, co jen tak nikdo nemá, balonkovou výzdobu vám vytvoří na míru. Nově na adrese Masarykovo náměstí 2B nebo na e-shopu www.partykram.cz.
0: Rádio Jihcimbálka. Aktuálně z Břeclavska.
4: Břeclav se připravuje na případné komáří kalamity. Letos je sice komárů ve městě minimum, radnice ale nechce spoléhat na to, že podobně klidná bude i další sezóna. V jedné stůní v Kančí Oboře proto testuje senzor, který průběžně sleduje podmínky důležité pro vývoj komárů a data posílá bezdrátově.
0: Rádio Jihcimbálka. Počasí.
4: Dnes večer jasno až polojasno, noční teplota klesne na 10 až 7 stupňů. Zítra na jihu Moravy jasno až polojasno, naměříme 21 až 24.
0: Právě posloucháte Rádio Jihcimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Na rádiu Jich Cimbálka máme rádi dechovku a pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Plánujete stěhování, rekonstrukci nebo akci a potřebujete dodávku? Obraťte se na půjčovnu BG Van v Šardicích. Nabízíme krátkodobý či dlouhodobý pronájem stěhovací dodávky přesně podle vašich potřeb. Více informací a rezervace na telefonu 736 528 611 nebo na webu bgvan.cz. bgvan.cz.
2: Kde jste tohle sehnali?
3: Přesně tuhle otázku chcete slyšet na každé akci, protože první dojem rozhoduje. V Party Krámu v Hodoníně najdete balonky, dekorace a doplňky pro narozeniny, plesy, firemní večírky i další příležitosti. A pokud chcete něco, co jen tak nikdo nemá, balonkovou výzdobu vám vytvoří na míru. Nově na adrese Masarykovo náměstí 2B nebo na e-shopu www.partykram.cz.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Hodonínska.
4: Řidiči na Hodonínsku musí počítat se silnějším provozem na silnici 1/55. Důvodem je uzavřená dálniční rampa u Brna pro směr z Bratislavy na Ostravu. Objízdná trasa vede z D2 přes Břeclav, Petrov, Strážnici, Vnorovi a Veselí nad Moravou, dále směrem na Zlín a dálnici D55. Zvýšená doprava se částečně dotýká také Moravského Písku a Bzence.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
4: Dnes večer jasno až polojasno, noční teplota klesne na 10 až 7 stupňů. Zítra na jihu Moravy jasno až polojasno, naměříme 21 až 24.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Rádio Jižní Moravy.
1: Na Rádiu Jih Cymbálka máme rádi dechovku. A pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

0: Ahoj, tady Franta Uher. Všeckých příznivců dechovky zvuk poslechu naší tradiční dechparády. A to každou nedělu od 8 hodiny raní tady na rádiu Jih Cymbálka. Celou hodinu si hrajeme to nejlepší, nejenom z jihomoravské dechovky. Plníme vaše hudební přání, blahopřejeme k narozeninám, svátkom či výročí a také si zajímavě vyprávíme o muzice. Tak nezapomeňte, každou nedělu od 8 ráno dechparáda na rádiu Jih Cymbálka. Tož už se na vás moc těším.
1: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
2: Neoveská cymbálová muzika slaví 20. výročí a připravila velký koncert. V sobotu 10. října od 19 hodin v kulturním domě v Mikulčicích. Těšit se můžete na skvělé hosty, víno od místních vinařů a po koncertě na besedu u cymbálu do ranních hodin. Vstupenky zakoupíte online na smsticket.cz nebo na místě.
3: Chcete udělat radost sobě i svým dětem a zároveň pomoci Lukáškovi? V sobotu 10. října od 13 hodin vás v Domě kultury v Hodoníně čeká benefiční bazárek. Přijďte si vybrat něco pěkného a svým nákupem přispějte Lukáškovi. Těšit se můžete také na zpěváka Michaela Marcina, malování na obličej, dětskou diskotéku a bohatou tombolu o skvělé ceny. Přijďte, nakupte, pobavte se a pomozte Lukáškovi.
1: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Plánujete stěhování, rekonstrukci nebo akci a potřebujete dodávku? Obraťte se na půjčovnu BG Van v Šardicích. Nabízíme krátkodobý či dlouhodobý pronájem stěhovací dodávky přesně podle vašich potřeb. Více informací a rezervace na telefonu 736 528 611 nebo na webu bgvan.cz. bgvan.cz.
2: Kde jste tohle sehnali?
3: Přesně tuhle otázku chcete slyšet na každé akci, protože první dojem rozhoduje. V Party Krámu v Hodoníně najdete balonky, dekorace a doplňky pro narozeniny, plesy, firemní večírky i další příležitosti. A pokud chcete něco, co jen tak nikdo nemá, balonkovou výzdobu vám vytvoří na míru. Nově na adrese Masarykovo náměstí 2B nebo na e-shopu www.partykram.cz.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Uherskohradišťska.
4: Uherskohradišťská nemocnice nabídne lidem možnost nechat si zdarma preventivně zkontrolovat zrak. Akce se uskuteční v pátek 9. října dopoledne a připomene Světový den zraku. Zájemci od 10 let si budou moci nechat změřit nitrooční tlak, zkontrolovat dioptrie a absolvovat také orientační vyšetření zaměřené na šedý zákal.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
4: Dnes večer jasno až polojasno, noční teplota klesne na 10 až 7 stupňů. Zítra na jihu Moravy jasno až polojasno, naměříme 21 až 24.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Plánujete stěhování, rekonstrukci nebo akci a potřebujete dodávku? Obraťte se na půjčovnu BG Van v Šardicích. Nabízíme krátkodobý či dlouhodobý pronájem stěhovací dodávky přesně podle vašich potřeb. Více informací a rezervace na telefonu 736 528 611 nebo na webu bgvan.cz. bgvan.cz.
2: Kde jste tohle sehnali?
3: Přesně tuhle otázku chcete slyšet na každé akci, protože první dojem rozhoduje. V Party Krámu v Hodoníně najdete balonky, dekorace a doplňky pro narozeniny, plesy, firemní večírky i další příležitosti. A pokud chcete něco, co jen tak nikdo nemá, balonkovou výzdobu vám vytvoří na míru. Nově na adrese Masarykovo náměstí 2B nebo na e-shopu www.partykram.cz.
0: Rádio Jihcimbálka. Aktuálně z Veselska.
4: Řidiči ve Veselí nad Moravou musí o víkendu počítat s uzavírkou silnice 1/55. Důvodem je oprava železničního přejezdu. Omezení začne v sobotu 10. října v 7:30 ráno. Silnice má být znovu průjezdná v neděli 11. října od 16:30 odpolední.
0: Rádio Jihcimbálka. Počasí.
4: Dnes večer jasno až polojasno, noční teplota klesne na 10 až 7 stupňů. Zítra na jihu Moravy jasno až polojasno, naměříme 21 až 24.
0: Právě posloucháte Rádio Jihcimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Ahoj, tady Franta Uher. Všetkých příznivců dechovky zvuk poslechu naší tradiční dechparády. A to každou nedělu od 8 hodiny raní tady na Rádiu Jih Cymbálka. Celou hodinu si hrajeme to nejlepší, nejenom z jihomoravské dechovky. Plníme vaše hudební přání, blahopřejeme k narozeninám, svátkom či výročí a také si zajímavě vyprávíme o muzice. Tak nezapomeňte, každou nedělu od 8 ráno Dechparáda na Rádiu Jih Cymbálka. Tož už se na vás moc těším.
1: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
2: Neoveská cymbálová muzika slaví 20. výročí a připravila velký koncert. V sobotu 10. října od 19 hodin v kulturním domě v Mikulčicích. Těšit se můžete na skvělé hosty, víno od místních vinařů a po koncertě na besedu u cymbálu do ranních hodin. Vstupenky zakoupíte online na smsticket.cz nebo na místě.
3: Chcete udělat radost sobě i svým dětem a zároveň pomoci Lukáškovi? V sobotu 10. října od 13 hodin vás v Domě kultury v Hodoníně čeká benefiční bazárek. Přijďte si vybrat něco pěkného a svým nákupem přispějte Lukáškovi. Těšit se můžete také na zpěváka Michaela Marcina, malování na obličej, dětskou diskotéku a bohatou tombolu o skvělé ceny. Přijďte, nakupte, pobavte se a pomozte Lukáškovi.
1: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Plánujete stěhování, rekonstrukci nebo akci a potřebujete dodávku? Obraťte se na půjčovnu BG Van v Šardicích. Nabízíme krátkodobý či dlouhodobý pronájem stěhovací dodávky přesně podle vašich potřeb. Více informací a rezervace na telefonu 736 528 611 nebo na webu bgvan.cz. bgvan.cz.
2: Kde jste tohle sehnali?
3: Přesně tuhle otázku chcete slyšet na každé akci, protože první dojem rozhoduje. V Party Krámu v Hodoníně najdete balonky, dekorace a doplňky pro narozeniny, plesy, firemní večírky i další příležitosti. A pokud chcete něco, co jen tak nikdo nemá, balonkovou výzdobu vám vytvoří na míru. Nově na adrese Masarykovo náměstí 2B nebo na e-shopu www.partykram.cz.
0: Rádio Jih Cymbálka, aktuálně z Břeclavska.
4: Břeclav se připravuje na případné komáří kalamity. Letos je sice komárů ve městě minimum, radnice ale nechce spoléhat na to, že podobně klidná bude i další sezóna. V jedné stůní v Kančí Oboře proto testuje senzor, který průběžně sleduje podmínky důležité pro vývoj komárů a data posílá bezdrátově.
0: Rádio Jih Cymbálka, počasí.
4: Dnes večer jasno až polojasno, noční teplota klesne na 10 až 7 stupňů. Zítra na jihu Moravy jasno až polojasno, naměříme 21 až 24.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Plánujete stěhování, rekonstrukci nebo akci a potřebujete dodávku? Obraťte se na půjčovnu BG Van v Šardicích. Nabízíme krátkodobý či dlouhodobý pronájem stěhovací dodávky přesně podle vašich potřeb. Více informací a rezervace na telefonu 736 528 611 nebo na webu bgvan.cz. bgvan.cz.
2: Kde jste tohle sehnali?
3: Přesně tuhle otázku chcete slyšet na každé akci, protože první dojem rozhoduje. V Party Krámu v Hodoníně najdete balonky, dekorace a doplňky pro narozeniny, plesy, firemní večírky i další příležitosti. A pokud chcete něco, co jen tak nikdo nemá, balonkovou výzdobu vám vytvoří na míru. Nově na adrese Masarykovo náměstí 2B nebo na e-shopu www.partykram.cz.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Hodonínska.
4: Řidiči na Hodonínsku musí počítat se silnějším provozem na silnici 1/55. Důvodem je uzavřená dálniční rampa u Brna pro směr z Bratislavy na Ostravu. Objízdná trasa vede z D2 přes Břeclav, Petrov, Strážnici, v Norovi a Veselí nad Moravou, dále směrem na Zlín a dálnici D55. Zvýšená doprava se částečně dotýká také Moravského Písku a Bzence.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
4: Dnes večer jasno až polojasno, noční teplota klesne na 10 až 7 stupňů. Zítra na jihu Moravy jasno až polojasno, naměříme 21 až 24.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

duše s tělem. Hádala se duše s tělem.

duše viny. Nedávej mě duše viny. Byla ze mnou v každé chvíli. Byla ze mnou.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

až se jednou ztratíš všedi všedních dnů. Nikdy není pozdě začít hrát jinou hru.

0: tam jsou moje koreně.
1: Kde našel jsem cit?
0: Lásku i zmierenie. Kde národ můj pradávny, no večne mladý, učil ma pokore
2: i prekonať pády.
0: Tam jsou moje koreň. Kde matkina neha a otcova múdrosť všetko zlé zaženie. Tam vo zvenách lúk i pastvín, tam spočiniem.
2: Tam moja duša zaspí.
3: Rádio Jih Cymbálka. Rádio Jižní Moravy.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Dejte se ty malušička za mnou, dreš! Dreš, dreš, dreš, drobňučka!

Posloucháte rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Byl dobrý rok, slunečka je dešťa, dostatek a haluze sa postřešněma enom ohýbali. Najnebezpečnější vtáci krůžili kolem týchto darů přírody. Vtáci, ale bez péří. Klučíska z dědiny. Vrabec je také zloděj vták, který si jenom zobne. Ale když si zobne taký franzek lužňů, i to, že hnedka i na stromě chybí 5 kilo. Nebylo humna, nebylo stromu, na kterém by francek neokoštoval. Věděl o všetkých střešňách, marulách, jabkách a hruškách celé dědině. A když se začali zapalovat, tož hnedka je referoval klukom a po jeho rozkazu idem na ně. Ostal strom ožraný, jak kdyby na ně sedli kobylky. Hotař Klásek šmuchali kolem sádku a humen jak honící pes, ale vtáku dopadnout nemohli. Lidé jim furt nadávali, že chodí jenom ožrali a ohledání se nestarají. A to jich tak zlobilo, že ani spávat nemohli. Kolikrát za noc vyšli ven, jestli by náhodou na zlodě a netrefili. Ale všecko marné, štěstí jim nepřálo. Vždycky jenom bolestno zavrčali. Hej, nedaj bože, abych vás vyfištrovaní dostal do ruku. Ty zlodějské paprče bych vám ukrutil a byl bych vás s něma až dom. Zavrzali zubama a zaťali pěstě. Až jednou se podařilo. Hledvá se zmrklo. Šúral sa Francek po dvoře, očiska vyvalené jak slimák a nahlédal na súsedový střešně. Jak špendlík magnétu, tak sa Francek přitahoval k plotu. Rozhlédl sa na všetky strany, smík na strom a hody začali. Když sa tak spokojeno krmil, vrzli dvérca a súsedka fukárka vyšli na dvůr. Nesli nápoj prasackom a v tom ostali stát jak flinta, co si sa im nezdálo. Oči vypleščené do haluzí, lapali chvilku po lufte. Jak ale popadli dech, pustili putenku s nápojem, ruky jim vyletěli na hlavu a zařvali, jak kdyby stúpli na vidle. Ja ty bestio škaredá, slezeš důle? Parchante, podhoděný, zatracený, počkaj ty sloto jedna, no jenom dočkaj, až ťa dopadnú, ty potvoro zgrčená. Ja to šilkaj už vím, co za svinia nám to žere. Jak ťa chytím, tož ty tú mlsnú hubu zliskám a zadek rozsekám, že z tebe vyletí komediána i s bubnem soplivče. No, Francek nečekal. Smík důle, vyplazil na tetku jazyk, vykříkl, že ho mají polúbit tam, kde se nelúbe a jenom se za ním zaprášilo. Tetka žvali přes šprlaté jak tigr v kleci, že Francka rozkubnu jak skokana. Ty by ho v tu chvílku dostali do ruku, to snad z něho nadělali trháček travníci. Ale druhý den už zase nahlédal jak krutý hlavec a když se nikde nic nehýbalo, tož hýb na plot. A hody začaly znova. Súkal střešenky do sebe, oblizoval se jak kočka a neměl ani tušení, že se táhne škaredé mračnisko v podobě tetky fukárky. Šúlali se kolem plota a našlapovali jak indián, aby vtáka nevyplašili. A podařilo se jim. To už byli pod střešňou, zatočili glockem nad hlavu a vybřeskli. Já ti dám střešní pas, křivče. A byli do Francka jak do duba. Pod Franckem se ulomila haluza a žloh důle. Ostal ale vysat za gatě na plotě a tetka ho tlúkli hlava, nehlava, jenom lunty z něho létali. Franckovo štěstí bylo, že měl prodřené pudlo, které se mu uškubla a ostalo vysat na paléskách jak vizitka po návštěvě. Dopadli jak měch otruba se zadkem oškubaným, jak když sa pelichá slépka letěl s velikým řevem dom. Ostalo po něm jenom trochu smradu, jak po čertovi a uplot lůža. Starý lušňa, když uhlédli, jak mají zlinírovanou nadějnou ratole svého rodu, vrazili k fukarom, jak Bůh pomsty a zahromovali. A tož ty nebudeš mlátit, děcko, co ty máš, Karo? No počkaj. Však já ti to nakreslím. A kreslili. Žalovali. Soudili. Svědčila dívka od lušňů a Francek ještě opuchlý jak dyňa a modrý jak fiala. Musel prej 14 dní ležat v mokrých hadrách a dávali mu obkladky ze stovaných rteplí a z kýšky. Jak uhledl tetku u súdu, rozcvakali sa mu zuby a honem sa drál tatíčkovi pod halenu, aby snad ještě něco nepadlo. Pán súdci přísno pohledli na fukárku a pravili: tetičko, počúvajte, tož, jak si to představujete, mlátit kluka, až byste ho zabili skrz pár střešní. Tetka poskočili, jak kdyby jich něco uštípilo.
Co, pane Rado, pár střešní? Ví, ten pas dříve z něj ožírá celý rok a nejenom střešně a nejenom mě, ale celé dědině. Pán Sůci ale neuznali obhajobu tetky Fukárky a dodali, tetičko, možná, že máte pravdu, ale když jste to věděli, měli jste si nechat škodu nahradit, ale nebyt. Tož 3 dny vězení podmínečně na 1 rok, strýc Lušňa sa odkazují na pořad práva civilního. Francek ještě furt držal tatu zahalenu a šuškálí. Tatíčku, až dostanem bolestné za tu opuchlou hlavu, že nekoupíte třaslavice, košulu, holenky a i baranicu a kus bustu. A Lušňa dodali. A počuň.

0: čteníčko. Začíná už čtvrtá část devítidílné četby na pokračování ze svérázného deníku Ostraváka. Jeho autorem je ještě stále svou identitu skrývající Ostravák Ostravský. Tyto původně internetové zápisky do rozhlasové podoby upravil a s Vladimírem Polákem v ostravském studiu Českého rozhlasu natočil režisér Miroslav Zelínský. Tož pojďme na to.
1: Ostrava je šumné město, o tým slycháváme často, co je všecko nové. A furt na ňu nadávujeme, mumy kupen nových věcí, o tým budem zpívat všetci, same šachty, komíny, věla smradu a špíny.

0: jsem slavil, neslavil Valentina. Zbytek neděle ustal komplet za guvno. Vystoupil jsem u Alberta, koupil si igelitku lahvaču, doma lapnul před bednu, čuměl do blba a zapíjal žal, bo jsem měl zmatek v pale. Po čtvrtým škopku jsem asi zachrapal. Po syně pamatuju, jak se setmělo. Zbudili mě zprávy na čete a jakýsi chujový pocit v krku. Kura, asi to pivo bylo moc zimné. Chvíli jsem se čučel, jestli se už Gros přiznal, a potom jsem šel chrnět a dospavať sobotní noční šichtu. Do roboty jsem stával jak zavalený havíř. V pisčisku jak v žumpě a v krku, jak by jsem zežral šmirgel papír. Zrcadla jsem se chvíli nemohl poznať. Tuž to mám skoro každý den, ale ty kruhy pod očami byly jakési vytáhanější jak obvykle. Že by na mě cosi lezlo? Pomaly jsem se odbelhal k zastávce mezi ty pajtaše, co tam stojí každé ráno, zařadil se do fronty a kutkem oka sledoval ty jejich natěšené kzichty. Jeden chachar s kufříkem se tam vykecával druhému, jak si ráno přivstal a dvakrát robu překvapil, když je ten Valentin. Ten druhý enem zavistivě polikal a potom pravil, že on tež stanul spíš, ale z bezpečnostních důvodů. Bostu jeho už to paru roku není žádná řiť, bo 97 kilo u roby to jde o pateř. Kusek dal tam cvrlikali a oslimpavali se jaci si dva mladežníci. Ona tak 20 roku, on kolem 25. Co ti tak brzo robia na zastávce, místo aby chrněli doma? Babka tak 1,50, co stala hned vedle, schválně vždycky počkala, až on se přicucně a potem jeb ho do žeber loktěm. A pri, promiňte, lidi se tuž duchají. Starý už bez tak doma cumla akorát tak láváče a tak Rebeka asi zaviděla. Do dupy, tuž na té naší zastávce, to je vyběr. Naštěstí už přijela lokalka, tuž jsem nastupil. Urval volný flek těsně před tašku té Megery a než jsem zdřimnul, chvíli jsem ještě poslouchal ty její pindy, jak je ta dnešní mladežně vychovaná a že ju, která má rakovinu a Alzheimera a protézu a astma a za něč žil, nikdo nepustí lapnuť. Na šichtě mě čekalo překvapko. Kamil se tlemil jak hočí min a podával mi jakýsi balík, co smrděl jak prodavač v drogerce. A prý, že mi to posílá Milena. Kura, málem bych už na ňu zapomněl. Bylo to převazané takovou růžovou šňuru a viselo na tým srdce, na kterým bylo napsané Pěkného Valentina. Chtěl jsem to schovat do tašky. Popřece to nebudu rozbalovat před partiu, však kdo ví, co v tým je. Ale ti hňupy zvědaví se kolem mě nahrli, jak ludě před osmu před hlavní poštu. A chtěli to vidět. Tuž nebylo zbyti, bo jich byla přesila a utéct nebylo kde. Rozbalil jsem to a zvnitřku vypadly také černorůžové trencle se srdcem na předku a napisem Sam Baik. Partia se začala řezat a poplacovat mi po ramenách. Všimnul jsem si, že z vedlejšího kanclu nakukovala i Jaruna, ale zase tvařila jak kuřiřič. Tuž asi zaviděla. Do konca šikty mi nikdo neřeknul inač než ty Bejku. Jak jsem chtěl vyhodit tu krabicu, v které to bylo? Na dole pod papírem jsem našel fotku jakési blonsky, která mi byla povědoma. Kamilovi asi docvaklo, že nevím, o koho jde, bo jsem na ňu čučel jak tuna do kamery a pravil mi, že to je ona. Kura, konečně vím, jak vypadá. Trochu mi připomínala jednu tu robku z tého růžového DVDčka od Jarina. Na co já vůl tak dlouho čekám? Taká fajná roba. A já? Utracám chechtáky za nevydařené akcie v kine starou z babu, co vypadá jak nahlovsky bez brýly a protivná je jak starý vratný Dežo ze založny. Obratil jsem fotku a tam krasopisně napísané Zavolej mi a číslo, které zůstalo na kartě, která bez tak jezdí Ostravu napresovaná do dražky zimní gumy tého zasraného Forda. Zbalil jsem fotku do tašky a čekal jsem na konec šichty jak na boží smilování. Rozhodnuté. Nejpozdější zítra si kupím nový kecafon. Překvapkům ale ještě nebyl konec. Jak jsem se vrátil z oběda, na stole ležela mini bomboněra, převázaná stejnu
1: ale zmačkanější růžovou šňuru, jak ty trencle, a na zastrčeným listku vyrvaným z bloku bylo napsané Pěkného Valentina, PS, až půjdeš kolem mojeho kanclíku, mrkni na zeď. Nenápadně jsem šel kuknuť do Jaruní na kanclu. Všetci kokotci pryč a uprostředka moja fotka z občanky zvětšená na A4 a Jaruna pomrkávající na mě, jak by měla za něc pojivek. Tuž to jsou šoky. Naraz se o mě babi budu hádať. Co to do ní vělo? V babách, aby se čert vyznal. Poslední překvapko dňa, pokud vynechám to, že mi jaksi k mně sednul ten bramborový salát, co byl na oběd, a tak jsem stihnul vystupit u elektry a doletět na hajzlík na spolku, byl dopis, co jsem našel po navratu dom ve schránce. Bez známky, bez adresy a ve vnitřku listek. Omlouvám se za tu scénu, Pěkného Valentína a někdy zavolej. D. A včil baborať. Jedna roba lepší jak druhá a třetí lepší jak první. Z počtu jsem měl vždycky kulu, tuž jak se mám rozhodnout. Valentine, ty hajzle.

ostuda v avioně. Jak jsem včera řeknul, tak jsem zrobil. Dal jsem na radu partie a pořídil si tého Erika K700. V krabici byl asi 100-stránkový návod, ale na co, pravil jsem si. Však jsem technický typ, to zvládnu. No ni. První, co mě překvapilo, byla baterie. Nešla tam mrcha zacvaknuť, ať jsem rval, jak jsem rval. Po 5 minutách marné snahy mě napadlo ju obratit a vida. Potem se konečně zapnul. Ľudě zlatí, ty barvy, až mi šlapala kolem. Připadal jsem si jak navalený na disce. Jak to konečně doblikalo, chtěl jsem si tam zapsat milenine číslo, ale bylo to jakési kine, jak moja stará Nokia. No co vás budu valit po ušach? Nakonec jsem hrabnul do tého navoda a 2 hodiny jsem študoval a mačkal knofle jak napitý telegrafista. Po také šichtě jsem spokojený chvilku spočnul při fernetu a slavnostně poslal první SMS-ku. Tuž jasně, že mileně. Ahoj. Us zas mám co mackat. Tus nezajdeme kajsik zaparit. Asi jsem se měl podepsat, bo za chvíli mi přišla odpověď. Neotravuj uchylo, bo na tebe zavolám cajty. To cvaklo mi v pale, že Milena nemůže tušit, že moje nové číslo je zrovna toto. A radši jsem jí zavolal. Druhý fernet mi dodal odvahy. Bo když jsem tak nad tím uvažoval, střízlivě jsem s ní ještě nemluvil. A kdo ví, jestli tenkrát po té akci, jak se stalo kdo ví co, jsem s ní vůbec mluvil. V telefonu měla fajný hlas a vypadala natěšeně, že konečně volám. Chvíli jsme jenom tak plkali o ničím a nakonec jsem se odhodlal pozvat ju kajsik na štamprlu. Ona je sice až z Vyškovic, jak z ní vylezlo, tuž ale já jsem gentleman. A tak, aby nemusela jezdit přes celou Ostravu, nabídnul jsem se, že za půl hodiny dovalím já. Domluvili jsme se do aviona, bo ona meška hned v tým paneláku naproti. Kopnul jsem dalšího ferneta, abych získal jistější krok a trochu jsem se ošpluchal voňavku. Sice jsem si nic nesliboval, ale radši jsem ty její valentické trencle vzal na sebe. Lokálka byla poloprázdná, tuž to je jiné kafe jak ráno. Ještě, že mám legitku, bo u šentala nastoupil revizor. Taky pajtaž malý, z hubu, jak by ho přivřeli dveře. A hned se hrnul ku mně. Chvíli jsem si ho nevšimal, bo po fernetu mám vždycky také hrdinské myšlenky, ale jak mi začal mávat předpiskem tým oznakem, radši jsem mu ji ukázal, aby dal pokoj. Milena už stála před schodami do aviona a čím jsem byl blíž, tím vypadala lepší. Už z dálky se tak pěkně tvařila a na uvítanu mě aj pocalovala na lico a hned prý, že už se jí stiskalo a že furt nemůže zapomnět na ten večer a kde si cosi. Tuž to by mě zajímalo, co jsem to tenkrát zrobil takého světoborného a hlavně kde. No nic. Sedli jsme k oknu, přišel viditelně přikuřený servír a prý co si dáme. Bo já už jsem byl rozjetý z toho ferneta, jak skejťák za aviu, tuž jsem pokračoval. Milena si objednala jakési sladké scanky, jak nám to donesli, nedalo mi to a pochlubil jsem se svým novým kecafonem. Ukázal se mi, co jsem se za těch pár hodin s navodem naučil. Tuž moc toho nebylo, ale hlavně se mi líbilo, jak jsem si ji mohl fotit a ji natačať. Akurát při té jebě, co to vždycky při focení zrobí, se ohlížali ľudě od kulečníku a je očípek. A ona na mě furt enem tak mile čuměla, jak zahradkář na sciplého krtka. Po mojí 6. a její 3. štamprdli se zoptala, máš je? Tuž já už jsem měl pomaly zatmění a pisk se mi měnil v myci žiňku, tak jsem to hned nepochopil. Ometla řasami stůl, jak se nakláňala a mrkla očami na moje rifle a mi to naraz docvaklo. Ona myslí ty trencle, ještě, že jsem si jich vzal. Bo baby jsou haklivé, jak vám dají darek a vy ho nepoužíváte. Tuž mám, pravil jsem odvážně, bo jsem netušil, čemu se ptá a co bude nasledovat. Jak už byla taká fajně lízla, začala mě hecovat, ať jich ukážu. Tuž či jsem exhibicionista, abych se v plné knajpě chválil, čím mám zabalenu žiť? Jak si jsme to zakecali a další štamprdla zmizela v krku, jak splůva v kanále. Chvíli kecala o robotě a kamoškách a potom jí zas očiska skluzli níže a zas začala otravovat,
jak popelář na Silvestra. Tuž jsou ty baby ujete, či co? Jak už jsem měl dost pale, tuž jsem ji odfrknul, že nic, že ať jde do dupy s takými kecami, a to se nasrala, a že prý se mnou nic není, a že kdybych stal za to, tuž bych zašel na hajzel a s tím tydlifonem, co s ním machruju, by jsem si ty trensle vyfotil a přinesl jí důkaz, že si vážím jejich dárku. Po dalších dvou fernetách už mi to přišlo jako fajný nápad. A tak jsem se vydal na cestu. Šlo mi to pomaly, bo jsem se celou cestu snažil i zrovně, aby si partia okolo mě myslela, že jedu hospodský slalom. V kabince šlo všecko podle plánu. Stáhnul jsem rifle, zapnul foťák, přisvítil si tu baterku, co je na zadní straně, a vyfotil. Na jeden detail jsem ale zapomněl. Zavřeť dveře do té kabinky, co je naproti vchodu. Ti čtyře kolici, co mě viděli, jak si v černorůžových trenclách s galatami u kolen fotím kdo ví co, na to asi do smrti nezapomenu. Rudy, jak ty trencle jsem nechal Milenu a valil pryč. Do aviona už nevkročím ani ve skafandře. Venku jsem se vydal pomalým jistým krokem směrem k lokalce, ale po paru metrách mi začala být pěkná kosa. Jak jsem se viděl ve výkladě té samošky vedle, došlo mi čemu. Byl jsem NF v košuli s krátkým rukavem, bez šalka a čapky. Cvak. Kolca ve sfernetované pale docvakly na správná místa. Kura, sveter, bunda, peněženka, Milena. Nadal jsem si z očí do výkladu. Ty vole, jaký sik. O 40 metrů dál a 6 metrů výště čeká baba jak modelka a ty bys to včil vzdal? Val za ňu, hovado. Byl tam ještě zbytek sněha, tu jsem do toho zabuřil palu, abych se trochu zpamatoval. Oprašil jsem sníh a vydal se pomalu zpátky. Ale jak se dostat nenapadně do vnitřku, když ty čtyře kolici už bez tak na celou knajpu vyhlasili, že na hajzlu je uchyl, co si fotí trencle, a včil už to bez tak vyaj ta rodina tého eskimáka, co tam vaří. Po také sračky nemůže vařit ňašinec. První mě napadlo vletět do vnitřku, porvat hadry a Milenu, nechat hech taky na stole a zdrhnout pryč. To ale mělo jednu chybu. Počet fernetů v krvi, dosazený do rovnice pro rychlý rovný pohyb, mi vyšel moc velký. Tuž, a co tak přeručkovat po tým randlíku nahůře? Mě napadně zaklepať na okno na Milenu, znakovou řečů jí řeknuť, co se robí, a ať zaplatí a jde ven. To bylo lepší, ale paru much to tež mělo. Neumím znakovou řeč. A i kdybych uměl, asi bych ji nestačil řeknout všechno, než bych se bujebnul z těch 6 metrů nadůl. Poté mi ale pán Bůh zeslal anděla stražného. Kolem se motal jakýsik přikuřený bezďák ve vaťáku a s klobukem, co bez tak našel v popeláku. Jak mě viděl NM v košuli, pravil mi, jestli nemám jakýsik drobné. Hrabnul jsem do kapsy a vytáhnul 2 dvacky. Řeknul jsem mu, že mu je dám, ale musí mi na chvíli pojčat ten mantl a klobuk. Honem si spočítal, kolik krabicových vinci kupí za 40 kaček a mantl s klobukem změnil majitela. Smrdělo to jak tchoř na grilu, ale dobře mi tak. To mám za to, že jsem se nechal namluvit do také hlupoty. Zamaskovaný jsem opatrně stupal po schodách do aviona jak Přemek po 10 stupňách ku zlaté. Klobuk jsem si vrazil do čela a nenapadný jak byla bez plavek jsem se přiskokami šinul k našemu stolu. Ale roba nikde. Naše hadry tam byly, nedopité sklinky tež, tuž nemohla být daleko. Do štajgrové řitě. Stala u baru s jedným z těch koliků z hajzla, tuž co včil. Z tého klobuka už mě svědila pala. Tuž jsem odehnal vši, nasadil jsem si pod něho tu svoju čapku a šel za tu dvojicu. Postavil jsem se za tého bambulu a robil posuňky na Milenu. Asi mě nepoznala. Bodal posluchala jakousi historku o nahým chlapovi, co tu lítal před chvílou po knajpě. Kura, tichá pošta funguje rychlejší jak maratonec po zkaženým zelu. Nakonec mě napadlo načmarat na pivní tacek, že mě zachvatila kolika a že přes ten bolebřuch jsem ju ani neviděl a šel pryč. Tacek jsem bechnul na stůl spolu s chechtakami za útratu, zebral svéter, bundu a valil nenapadně dom. Bestia se ani neohlídla. Dole jsem vrátil hadry původnímu majitelovi, který se jaksi zalíbně díval na moju bundu a svetr, a odmotal jsem se na lokalku, jak motyl Emanuel po divných hřibách. Ráno jsem si přečítal SMSku, která přišla večer. Prý ať se na ňu nehněvám, že jsme se už neviděli,
bo asi co si divného zjedla, bo tež měla koliku. A ani slovo o Pajtašovi z baru. Tuž to je divné. No ale asi omezím chlast, bo mi to nerobí dobře na pajšel a robím po ním cipoviny.

pátek ráno jsem staval rozlamaný jak studentská pečeť. Celý člověk mě bolel, jak by jsem sebu bechnul ze schodu. Tak jsem se doplazil do kupelky umyt. Bylo mi tak zlé, jak když jsem raz povečeřal smažené žampiony a zapil to vínem. Pala se mi motala jak po hodině na husenkové draze. Tuž tak přece nemůžu do roboty. Poslal jsem Kamilovi SMSku, že je mi chujovo a že jdu do doktora a pomalu jsem vyrazil. V čekárni bylo lidi jak věřitelů před Grosovým barakem, tuž ta chřipka, o které mluvili na Nově, asi bude pravda. Postavil jsem se do rohu, kaj bylo volno, a čekal. Na řadu jsem přišel za 2 hodiny, jak už jsem viděl všecky svaté a slyšel tolik historek, že by se z toho dala napsat knížka Domácí lékař pro naše nejstarší občany. Sestra mi nacpala teploměr pod pazuru a cosi spisovala. Za chvíli mi ho vytáhla, zacvičila obočím a pravila mi, že dneska mám stříbrnou medailu za teplotu se svojimi 38,8. Zlatu priměla jedna robka, která to vytáhla až na 39,6. Poté mi dala obrazek z veverku za 2. místo, kartu a poslala mě za doktorem. Ten mě přivítal se slovami: vy jste tady nebyl pěkně dlouho, to si uděláme i preventivku. I mrknul do krku, poslechl si mě a řekl mi, že mám chřipajzňu. Potom chvíli čučel do karty a zjistil, že mám aj těsně před prošvihlým tetanem a už chtěl chystat i něco, ale včas jsem ho zarazil dotazem, jestli mě to při té chřipce nezabije. Co si zafrfňal pod nos a skřínku s injekcami zazavřel. Potom se mě ještě ptal na různé capiny, kolik vážím, měřím, jestli nemám ranní teploty a jestli nemám hemeroidy. Asi vycítil moju nejistotu, bo mu blisklo v oku a natahoval se pro gumové rukavice. Ale mi se jaksi zamotala pala a tak jsem se chytil stolka, tuž pochopil, že nebude nic. Napsal mi jakési prášky a týden neschopenky. Cestu dom si pamatuju tak matně. Dokovač jsem byl venku, chtěl jsem si zajít do lékárny pro ty prášky, abych už nemusel z lůžka. A člověku je hneď lepší, jak je chorý a může do sebe cosi házať, než jenem ležeť. V lékárni jsem si vystal řadu 5 lidí. Přede mnou stal razovitý občan města, zkráceně Rom, který chtěl cosi na opar. Celkem pěkná robka za pultem mu podala jakusi masť a ušťukala na pokladní cifru 185 korun. Rom zapraskal fusy s kamy a zoptal se, jestli by neměla cosi levnějšího. Robka se nafuněně natáhla do regálu a podala mu jinou krabičku a prý 110 korun. Tež se mu to nezdálo a ještě se zeptal, jestli nemá cosi úplně obyčejného. Baba zakrutila očami, cože jsou dneska i ľudě za socky, hrábla dolů pod pult a vytáhla stejně velkou krabičku a nacvakala na pokladní 45 korun. No už mi taká sympatická nepřipadala. Dal jsem jí recept, zaplatil 200 za prášky a odmotal se dom. Doma jsem poslal Kamilovi další SMSku, jestli by se odpoledně nestavil pro nemocenský listek. Uvařil jsem si čaj, převlek se do pížama, zežral první prášek a zalehnul. Než jsem usnul, napadlo mě, že robka doma není taká špatná věc. Když už nic, aspoň by mi mohla vařit čaj a podávat čisté papíry na psaní zaběti.

0: Skončilo dnešní počteníčko. Poslouchali jste reprízu čtvrtého z 9 zastavení nad deníkem Ostravaka. Jehož autorem je Ostravak Ostravský. Tuto četbu na pokračování pro rozhlas upravil a s Vladimírem Polákem v ostravském studiu Českého rozhlasu v roce 2005 natočil režisér Miroslav Zelinský.
1: Rádio Jich Cymbálka.
2: Dobrý večer. Vážení přátelé, mým úkolem je uspořádat s vámi jednu velmi hezkou televizní soutěž o ceny. Otázky jsme pečlivě připravovali s doktorem Janem Hucou a tak věřím, že mezi vámi... Haló, pane, prosím vás, co to tady děláte?
3: Co říkáte?
2: Co to tady děláte?
3: Tady rozprašuju trochu, jak vidíte.
2: No to já vidím. Nějaká desinfekce nebo co?
3: No jaká pak desinfekce? To je přece nejsložený štěnice, jo? To je lesní vůně.
2: No dobře, no. Lesní vůně, ale teďka během programu mi to tady nemůžete rozprašovat. Tady probíhá program.
3: No a kdyby bych to podle vás měl dělat? Přece tady nemůžu po programu, když tady nikdo nebude, jo? Se musí dělat teď, dokud jsou tady nějaký lidi. Aby trochu cítili ten les a ty houby a tak, no.
2: No dobře, tak si na to můžete laskavě vybrat vhodnější chvíli. A nebo to rozprašujte po stranách, vzadu, ale nemůžete na jevišti.
3: Pojďte se, pane doktore.
2: Já nejsem žádný doktor.
3: No, já jsem si to hned myslel. Pojďte se, pane soutěžní, kde a odkud to mám rozprašovat, to musím totiž já vědět. Víte, na to jsem tady já odborník, že jo? Vy jste tady odborník na soutěže a já jsem odborník na rozprašování lesní vůně. Tak si tady nebudeme vzájemně něco radit.
2: Ale no, radit. Prosím vás, pochopte, že nejde o žádné radění, ale že to vaše rozprašování tady momentálně ruší.
3: No ruší, jak koho, že jo? Vás třeba ruší moje rozprašování v těch vašich soutěžích a mě třeba zase ruší ty vaše soutěže v rozprašování, že jo?
2: Člověče, jak je vidět, já se z vás snad zblázním.
3: Co říkáte?
2: Že se z vás snad zblázním.
3: No, tak buďte klidnej, to se moc nezměníte. A nemyslíte si, že ta lesní vůně je tady méně důležitá než ty vaše háranky, které tady po ničem nevonějí, že jo? Ty vaše háranky bych tady já uměl dělat taky, ovšem jestli vy byste tady uměl odborně rozprášit lesní vůni, to teda nevím.
2: No prosím, když si tady myslíte...

0: No, kvíz se znám, ano. Takový malý blondák je to,
1: ale
0: že?
1: Ne. Kvíz je zkrátka hádankové soutěže.
0: Aha, já už vím.
1: No, podívejte se, soutěžící dostane otázku, na kterou se snaží co nejpřesněji odpovědět.
0: Už vím, no.
1: A kdo má nejvíce správných odpovědí, získá body, ty se sečtou a pak dostanete nějakou cenu.
0: Ale můžu vyhrát nějakou cenu, že jo? Tak to by se zúčastnil, samozřejmě.
1: Ano, tak podívejte se ovšem, abyste věděl, jakým způsobem budeme soutěžit, tak vás nejdříve seznámím s otázkami, které... Co se otáčíte pořád?
0: Ne, já jen koukám, kde jsou ty ceny, víte? Co?
1: To bude nakonec po té soutěži.
0: A, nakonec, tak dobrý, no, dobrá.
1: Tak začněte vy, dejte mi nějakou otázku a já se pokusím ji správně zodpovědět.
0: Ano, ano, takže já se vás něco zeptám, že jo?
1: Ano.
0: Hned můžu něco vyhrát.
1: No ne, počkejte. To je na zkoušku, abyste věděl, jak se bude soutěžit.
0: Je takhle na zkoušku.
1: Až vy budete odpovídat, pak můžete vyhrát.
0: Ano, ano, takže se něco zeptám, cokoliv, že jo, to je jedno.
1: No to je jedno, co vás zajímá, co chcete znát, tak se můžete zeptat.
0: Ano, co mě zajímá, ano. Tak mě třeba řekněte, to by mě zajímalo, kdo mě včera vypil ten rum ve špajsce.
1: Podívejte se, prosím vás, to já přece nemohu vědět.
0: Jste říkal, že se můžu ptát cokoliv, no.
1: No cokoliv, cokoliv ten druhý soutěžící může znát. Podívejte se, abyste přibližně pochopil, o jaké jde soutěžní otázky.
0: No.
1: Tak nejdříve já se budu ptát vás.
0: No, se to zeptejte, no, teda.
1: Tak řekněte mi například, kde je Zanzibar.
0: Zanzibar?
1: No, ano.
0: Ano. Tak Zanzibar tedy... A tak ho přesně, že jo, no, přesně chcete vidět, kde je Zanzibar, ano. Tak Zanzibar přesně, já nevím, já tady fusí, tak ty putiky neznám, takže nevím přesně.
1: Dějte se, prosím vás, Zanzibar není žádná putika, ale ostrov u Dar es Salaamu.
0: Ano, u jakýho salámu?
1: U Dar es Salaamu, to je město v Africe.
0: Jo, v Africe, ano. No jak já můžu vědět, že Zanzibar je u nějakého města ze salámu, když jsem tam v životě nebyl?
1: Podívejte se, to nehraje žádnou roli. Otázku jste správně nezodpověděl, čili nemáte žádný bod. Ptáte se vy mě?
0: No jo, žádný bod. Tak to nemůžete dát takovýhle divný otázky taky salámový, že jo? To se zeptejte něco lehčího, že od ceny, ne?
1: Já se domnívám, že to nebyla těžká otázka. Ovšem, abyste neřekl, tak vám dám jinou podobného druhu.
0: No něco, co vím, ale takovýhle
1: no,
0: divný...
1: Řekněte mi například, kde leží Addis Abeba.
0: Kde leží Addis a kdo?
1: Ptám se vás, kde leží Addis Abeba.
0: Jo, kde leží Addis Abeda.
1: Ne, Beda. Abeba.
0: Jo, Abeba.
1: Addis Abeba.
0: Addis Abeba, no. Kde ležejí?
1: Ne, kde ležejí. Kde leží?
0: Jo, kde leží?
1: Kde leží
0: Addis Abeba, kde leží, ano. Tak leží tedy, a to jsou nějaký manželé, nebo...
1: Prosím vás, přemýšlejte trochu. Addis Abeba, takové známé jméno je to.
0: To jsou známé jména, samozřejmě. Co pak tu Addis bych znal, ten Beda je mi tak trošku jako... Ne?
1: Podívejte se, já vám to řeknu. Addis Abeba je název města a je to hlavní město Etiopie.
0: Ano. Kdo pije?
1: Etiopie, stát, země.
0: Jo, země pije. No jo, ale to je zase taková divná otázka. Já přece nejsem žádný turista, abych znal nějakou vesnici. Že bude se to něco lehčího.
1: Tak jaké soutěžní otázky vy si představujete?
0: Já tady něco, co se dá uhodnout a něco, vy se tady pořád ptáte, tak dávejte pozor, já vám dělám otázku. Abyste viděli, jaký se dávají otázky, něco lehkého, co se dá hodnout.
1: Jsem zvědav, ptejte se vy.
0: A dávejte pozor. Tak mě třeba řekněte, co to je? Visí to na stěně, dělá to tyk tak, a když to spadne, tak se rozbijou hodiny.
1: Prosím vás. To snad ale nemyslíte vážně.
0: No, to je lehká otázka, která se dá uhodnout.
1: Ale dovolte, to přece není žádná soutěžní otázka, takové směšné otázky mi tu nemůžete dávat. Mrejte jinou, ale těžší rozhodně.
0: No, že ono, těžko, jak zase neuhodnete.
1: Ale neuhodnu, to nechte na mě.
0: Tak těžkou chcete
1: teda. No všem.
0: O, jsem zvědav. Tak mě teda řekněte, co to je? Vysí to na stěně,

0: Je to bílý, visí to u umývadla, utíraj se s tím ruce a píská to.
1: Píská to?
0: Píská to, ano.
1: Tak to teda nevím.
0: No, tak vidíte, chtěl jste těžkou otázku.
1: No, počkejte, těžkou otázku. Kdyby to jako nepískalo,
0: no,
1: tak bych řekl, že je to ruční.
0: No, tak náhodou jste to uhod, ručník to je.
1: Dovolte, ale ručník přece nepíská.
0: No jo, to jsem řekl jenom tak, aby to nebylo tak lehký, že jo.
1: Prosím vás, podívejte se, pane, to, co vy tady dáváte, to přece nejsou ty pravé soutěžní otázky.
0: No, to víte, vybírat si nemůžete, jde o ceny, jo?
1: Podívejte se, vy tohle to nikdy nemůžete pochopit. Nechcete toho raději nechat?
0: No jo, nechat, a vyhrál jsem něco už, a nebudete...
1: Zatím vyhrávám já.
0: No, tak hrajem dál ještě, jo. A poslíš, nešlo by to hrát nějak jinak, nějak bez těch otázek?
1: Jak, soutěže bez otázek?
0: No, jsou ještě jiný soutěže. Jako třeba to, hledáme nové talenty, nebo...
1: Jo, tak vy si tady chcete zaspívat s orchestrem, nebo...
0: No tak můj obor jsou spíše básně, jestli no, by to nešlo třeba...
1: To jde také, zarecitujete báseň a je to.
0: Že zarecituju nějak...
1: Zarecitujete. Ne, já jako vy.
0: Jako vy, jako
1: no,
0: já.
1: Jako vy, ano.
0: No, takže bych nějakou...
1: A jakou báseň si vyberete, nějakou lidovou nebo klasickou záležitost?
0: Ano, nějakou záležitost, že bych třeba něco z toho Pugétu.
1: Z Kytice.
0: Z Kytice jsem
1: tě... No jo, ale to je celá sbírka básní, takže kterou budete recitovat.
0: Takže bych řekl třeba tu, jak se jmenuje ta, Pohlednice nebo...
1: Pohlednice,
0: prosím. Nebo...
1: Co říkáte?
0: Že byste mi to napověděl, kdybych...
1: Jo, vy to neumíte.
0: Ale kdybych náhodou zaškobat, že byste mi...
1: Ale jinak to dovedete.
0: Dovedete to taky.
1: No, já dovedu. Mám tady stát, nebo...
0: Mi to napovíte a já vám dám na pivo, fakt. No, podržte, to se nehodí k poezdí, tohle. Tamhle si stoupněte kousek ještě. Tamhle, jak je to od holuba, nebo co to je ten... Jste šláp do toho, musíte hledat tam... Vážení psa, a neutíkejte, co jsem tady psala, ho nevěděla, mě nefouknete. Vážení psa, to může něco vyhrát.
1: No podle toho, jak to bude vypadat.
0: Aby se tady zbytečně nezdržoval. Vážení přátelé, zarecituju vám báseň ze sbírky Polednice.
1: Kytice.
0: Ze sbírky Kytice. A sice Polednice z Kytice. Polednice od... Polednice od...
1: Karla Jaromíra.
0: Od Karla Jaromíra. Já myslím, že to je od Erbena. No,
1: Karla Jaromíra Erbena.
0: Jo, od Karla Jaromíra Erbena. Polednice.
1: U lavice dítě stálo.
0: Kde?
1: U lavice.
0: Jo, u lavice dítě stálo, splhadla mečelo.
1: Křičelo.
0: Splhadla křičelo. Je splhadla křičelo. A křičelo splhadla. Dovoleš by si ty cigáně trochu málo mečelo.
1: Mečelo.
0: V poledne v tom okamžení táta přijde z roboty.
1: Svahý zrovna.
0: Jo, nehasne, uvaření, nehasne, uvaření, nehasne. Haslo, uvaření. Nějaký držky nebo co znamená?
1: Podívejte se, jak je to možné, vy to vůbec neumíte.
0: Ne, já jsem si to popletl, já chci říct tu druhou.
1: Ale kterou druhou?
0: Tu o tom dětkovi.
1: V jakým dětkovi?
0: Jak je takhle pod vodou, ten podvodník.
1: Jo, vodní.
0: To je jenom náhodou. Vážení přátelé, já vám řeknu jinou polednicí.
1: Báseň.
0: Jinou básnicí.
1: Báseň.
0: Co?
1: Báseň.
0: A sice báseň vodník taky od Polednice.
1: Od Erbena.
0: Taky od Erbena. Vodník od Erbena. Na to pole nad jezerem seděl Erben.
1: Seděl vodník.
0: Seděl vodník pod Erbenem.
1: Pod večerem.
0: Pod večerem.
2: A splná hrdla křičel.
1: Ale splná hrdla křičel, vy to ale vůbec neovládáte, jak je to možné?
2: Já jsem se učil dálkově.
1: Dálkově, prosím vás, někde to přece nemá.
3: Kapitola 12. Vzácná návštěva. Bylo zcela běžné podzimní ráno. Mírná kupovitá oblačnost rozhodně nevěštila bouři, k níž se na Zelené hoře schylovalo. Ale pak uhodil blesk z čistého nebe. Důstojnictvo se právě scházelo na politické školení v kanceláři velitele štábu, když se přizítil krajně rozčilený kapitán Ořech. Soudruzi, zvolal hlasem, který mu povážlivě přeskakoval. Je zle! Čo je Ořech? Spozornil Terasky. Mimoriadná událost? Něco mnohem horšího, soudruhu majore. Právě mi volal můj známý major z ministerstva a oznámil mi, že na cestě k nám jede prověrková komise v tom nejsilnějším složení. Vede ji sám soudruh ministr. Nastalo několik vteřin napjatého ticha. Poté omdlel nadporučík Hulák, avšak nikdo si toho nevšímal. Důstojníci si vyměňovali zděšené pohledy a bylo zřejmé, že pouze blízkavé pleše brání mnohým v tom, aby si zoufale rvali vlasy. Pak promluvil Terasky. Soudruhovia, toto se nemalo stať. Terasky jsme v ryti. Nikdo mu neodporoval, neboť všichni cítili to tež. Na podlaze se probral k vědomí nadporučík Hulák a mumlal, že se celý život držel, aby to nakonec takhle dopadlo. Představa, že bude veřejně degradován, ho neděsila tolik jako eventuální návrat k ševcovskému verpánku a to bylo nyní nanejvýš reálné. Avšak bylo nutno se vzchopit. Soudruhovia, všetci na svá města, chovat se jako v boji. Možno iba zvíťazit, lebo padnout. Terezky se všetko ukáže. Já mám dojem, že padneme. A ještě k tomu s velkým rámusem. Já už na to nemám nervy, bědoval kapitán Domkář. Mávl rozhořčeně rukou a se sklopenou hlavou opustil kancelář. Také ostatní odcházeli na svá pracoviště plní poraženecké nálady. Věděli, že příští hodiny rozhodnou o jejich další existenci a při svých schopnostech si nedělali příliš iluzí. V kanceláři zůstal jenom Terasky a kapitán Ořech. Bojím se, že dopadneme jako sedláci u Chlumce. K této větě se Terasky nevyjádřil z toho prostého důvodu, že nevěděl, co to je Chlumec a tím méně měl ponětí, kterak tam sedláci dopadli. Mlčel a dlouho pokyvoval hlavou. Pak vzal politruku a podpaží a jemně ho stiskl. Mali jste pravdu, Ořech. Ti jste hovorili, že pán Boh neexistuje. Já jsem se vrůcně modlil celou noc a nič. Len taky průser. Preto terazky verím, že všetko je dílom přírody. Ano, a my marxisté tuto přírodu ovládáme. Jenomže to nám je momentálně hovnoplatný. Kefalín hrál na ošetřovně šachy s Vojínem Kebzou, který byl do Nepomuku právě převelen od bojových jednotek. Nesporně zajímavý exemplář. Já jsem živej doklad toho, pravil Kebza, že žádný stromy nerostou do nebe a že pýcha předchází pád. Buď rád, řekl Kefalín, tady je vybraná společnost. O tom nepochybuju, už klíbl se Kebza, jenomže já od malička strašně rád makám. Celý život jsem se úspěšně vyhýbal práci a teď mám na krku stavbu socialismu. Myslíš, že to při svý natuře vydržím? Můžeš si zlomit levou ruku, poradil mu Kefalín. Kebza se k tomu návrhu nevyjádřil, protože se právě rozletěly dveře ošetřovny a v nich stanul silně rozuřený Lapidův Žužík. Pánové, rychle zaleste podeky, je tady čepička! Nebylo to tak úplně pravda. Ministr se svou družinou sice zajel až pod Zelenou horu, ale tam své putování zakončil. Vzal přednost příjemnému občerstvení, kterému připravilo několik stepilých servírek, nedávno povýšených na poručice či kapitánky. Zlí jazykové tvrdili, že rozhodovala kvalita poprsí. Na zámek vyrazilo několik generálů, plukovníků a majorů, zvyklých pouštět hrůzu na důstojnický plebs. Stekli Zelenou horu plně lánu a hned u vchodu se rozeřvali. Ústretým slavnostním pochodem kráčel major Terasky. Zastavil se před nejtlustším generálem a zvolal, jak to měl naučeno. Soudruh minister, major Haluška! Chtěl pokračovat, leč generál nedovolil. Nejsem ministr, zařvěl. Vy soudru neznáte ani svého nejvyššího nadřízeného. Pod Teraským se podlomili kolena. Pán repáčte, pán velikomožný! Zablekotal nešťastně a s netajným děsem hleděl na mohutný generálův pupek. Cože? Zařval generál a nepatrně poposkočil.
4: Prepáčte, soudruh generál, já jsem taky zmetený.
3: To vidím, konstatovala veličina. Pokračujte v hlášení. Terasky se zachvěl. Měl sice hlášení pečlivě nabiflované, ale paměť pojednou selhala. Ostatně nebylo ani divu. Tolik generálů major v životě neviděl a jakkoliv byl pyšný na svou vysokou šarži, připadal si pojednou jako nováček před přísahou. Vzpomínal, vraštil čelo a lovil z paměti nesouvislá slova. Po pleši se mu valily potoky studeného potu, údy mu zdřevěnily. Jazyk rovněž. A pak si přece jen vzpomněl. Z posledních sil zahalekal větu, kterou denně slýchal od dozorčí roty. Po dobu mojí služby se nic zvláštního nestalo. Ale stane se! A vám, soudru majore, z toho veselo nebude! Terasky zavřel oči a zůstal stát jako skamenělý. Generálsko-plukovnická vlna se přes něj přelila a hnala se rovnou na zámek. Ale Terasky to už ani nevnímal. Chápal, že jeho vojenská kariéra právě vzala za své a že má nejvyšší čas vybrat si nějakou klidnou a dobře prosperující salaš. Ministerská prověrka se podobala lovecké exhibici. Čepičkův tým zaplavil Zelenou horu a promyšleně postupoval vpřed, využívaje svých četných zkušeností. Postižení se bránili zejména panickým útěkem a snažili se ukrýt v některé z temných skrýší, jimiž zámek překypoval. Marně! Byli vytahováni na světlo, pérováni, deptáni, jebáni, zesměšňováni a ničeni. Strašné, nezapomenutelné okamžiky. Do kuchyně se přiřítil generál a zakopl hrnec s gulášem. To je kuchyně? Otázal se hlasem, který by dobře uplatnil na vojenské přehlídce. To je chlív! Všude svinčík, nepořádek, ba přímo bordel! Já s váma zatočím, miláčkové! Rozhlížel se po přítomných, aby zjistil, kdo má nejvyšší šarži. Dozorčí kuchyně měl na ramenu pouze jedinou nudli a seřvat frajtra, to pro generála nic nebylo. Ale pak spatřil nadporučíka Huláka, který se zoufale, leč marně snažil ukrýt za jedním z kotlů. Hej, vítám, zařval generál, proč jste mi nepodal hlášení? Nadporučík vyvrávoral na scénu. Byl značně zesláblý, neboť následkem prověrek propukla u něho žaludeční neuróza a tím pádem nemohl sníst obvyklé množství porcí. Tak co? Zvedl obočí generál.
5: Soudruhu majore,
3: zašeptal Hulák, který zcela zapomněl, že existuje i jiná šarže než ta, kterou obdivoval u Teraskyho.
5: Nepřehlédl jste se? Když já jsem byl majorem, tak vy jste ještě nerozeznal vojáka od hasiče. Soudru generále, Nadporučík Hulák! Nadporučík Hulák! Nadporučík Hulák!
3: Opakoval tato dvě slova jako gramofon, který se nepodařilo zastavit a třásl se na celém těle.
5: Ještě jste nadporučík Hulák, prohlásil generál, ale zanedlouho už budete pouze Hulák. Moderní armáda nemá pro takové důstojníky místo.
3: Poměrně dobře dopadl kapitán Honec, který docela úspěšně simuloval srdeční záchvat a byl dopraven do plzeňské nemocnice. Naproti tomu kapitán Domkář byl tlustým generálem polapen na půdě a měl co dělat, aby mu vysvětlil, že zde kontroloval ozubí vězních hodin. Poručík Dolák, který měl být v knihovně, tuto zátěž nervově nevydržel a lehl si na střechu provizorní latriny. Byl objeven plukovníkem, který si prohlížel z druhého patra okolí a tak si pozdě uvědomil, že se měl jakožto zkušený voják krýt alespoň dechtovým papírem. Kapitán Ořech se rozhodl, že to ministerské komisi postaví politicky a skutečně počal v tom smyslu bojovat. Prohlásil, že je syn dělnické třídy a že pro socialistické vydobytky kdykoliv značením procedí krev. A dobře, řekl mu pozorně naslouchající generál. Ve kterém roce byl sepsán komunistický manifest? Kapitán Ořech několikrát naprázdno polkl. Nepředpokládal, že ho budou zkoušet jako malého kluka a tím méně čekal záludné teoretické otázky. Komunistický manifest byl sepsán proto, aby se dělnické třídě dostala do ruky mocná zbraň proti imperialismu. Jedině dělnická třída, vyzbrojena marxistickým učením, je schopna otočit kormidlo dějin kupředu a zpátky nikrok. Jistě, jistě, jistě, souhlasil generál, ale kdy a kým byl sepsán komunistický manifest? Bylo to kolem roku, mumlal Ořech a potom plácl, kolem roku 1905, soudruhem Stalinem. Generál zavrtěl hlavou. Mýlíte se, soudruhu kapitáne, pravil. A co vám říká jméno Aurora? Politrukovi skutečně to jméno něco říkalo a rozhodně by byl ochoten přísahat, že už je někdy slyšel. Aurora, Aurora, byl to snad italský soudruh brutálně umučený fašisty? Nebo jde o nějakou pevnost, která se vyznamenala v boji s hitlerovskými okupanty? No tak, pobízel ho netrpělivý generál, která válečná loď zahájila palbu na zimní palác? Ořechovi zamžíkala očka radostí. Byl to křižník Potěmkin, soudruhu generále. A na jeho počest byly v celém Sovětském svazu zakladány Potěmkinovy vesnice. Stačí, řekl generál. Nyní svolejte politické školení mužstva. Jsem zvědav, jsou-li vaši podřízení stejně na výši jako jejich velitel. Kapitán Ořech zařval. Provedu! A odkvačil se smíšenými pocity splnit rozkaz. Byl rád, že už nebude vystaven potupným školometským otázkám, avšak na druhé straně se obával, jak dopadne průzkum mezi neuvědomělými vojíny. Práci politického pracovníka nehodnotíme přece pouze podle jeho vlastní úrovně, ale i podle stavu celé jednotky. Dozorčí, zachrčel na dokonale zblblého desátníka Bublíka. Svolejte mužstvo na PVSku. Pak se sám opřel o zeď a sevřel hlavu v dlaních. Do prdele, zahučel zlostně, že já vůl jsem vyexpedoval všechny faráře na pracoviště. Jako bych nevěděl, že faráři jsou nejlepšími marxisty u útvaru. A že jedině oni mohou ideologickou úroveň jednotky pozvednout na žadoucí úroveň. Nebylo zapomenuto ani na ošetřovnu. Kapitán Hořec podal plešatému generálovi hlášení velice laxně, neboť čeho se ostatní důstojníci báli, v to on úporně doufal. Ale generálové měli svá kritéria a necítili potřebu pouštět hrůzu tam, kde by se to nad veškerou pochybnost minulo účinkem. Šefce nebo pekaře v důstojnickém munduru snadno vyměníš, ale lékařů není nikdy na zbyt. Generál téměř laskavě Hořcovi pokynul a přistoupil ke kefalínově lůžku. Co vám chybí, soudruhu? Nechybí mi nic, odvětil kefalín, ale navíc mám závratě a halucinace. Jak se to projevuje, zajímal se generál. Z čista jasna se mi začnou dělat mžitky před očima a já padám kamsi do neznáma. Někdy vídám přeludy po nejvíce fialové barvy. Máte horečku, zeptal se generál. Nemám, odvětil vojín. Tak se oblékněte a plavte na své pracoviště. Já vás ujišťuju, soudru vojíne, že bych vás z vašich halucinací vyléčil za pár minut. Kefalín neodporoval, neboť usoudil, že se kolem děje mnoho zajímavého a že je z jich vyvalovat se na ošetřovně. Soudru kapitáne, dovolte mi odejít, zvolal. Jedva si natáhl kalhoty. Předvádíte mi své halucinace příliš primitivním způsobem, konstatoval opovržlivě generál, ale pak mu došlo, že se kefalín nedovoloval jeho, nýbrž kapitána Hořce. Člověče, zařměl, vy jste 2 roky na vojně a neznáte to základní. Mně se zdá, že začínám chápat, proč vás soudruzi ulili na ošetřovnu. Jak se jmenujete?
6: Vojín Kefalín.
3: Podívejte, Kefalín, děl generál. V této místnosti jsem já, soudruh kapitán a zde ležící vojín. Kromě vás ovšem, vy žádáte o dovolení odejít. Na koho z nás 3 se obrátíte? Na vás, soudruh generále. Velice správně. A proč? Protože žádat o dovolení tady na kebzu je evidentní blbost a když jsem požádal soudruha kapitána, bylo to špatně. Zbýváte tedy už jenom vy. Generál se poněkud zachmuzil. To ovšem není ten pravý důvod. Důležité je, že mám ze všech přítomných soudruhů nejvyšší hodnost. Kdyby tato místnost byla plná majorů, podplukovníků a plukovníků, obrátil byste se zase na mě. Pamatujte si to, ať už vás tu nevidím. Kefalín blesku rychle vyrazil ze dveří, ale generálu vřev ho přivolal zpátky. Neslyšel jsem, že byste mě požádal o dovolení odejít. Vojna není holubník, soudru. Myslel jsem, že už se to rozumí samo sebou, omlouval se Kefalín. Když jste říkal, že už mě nechcete vidět. Na vojně nic není samo sebou, vykládal generál. Tam vše probíhá zákonitě podle platných směrnic a řádů. To, že bych vás rád viděl za dveřmi, vás neopravňuje k porušování vojenských norem. Čekám, soudru vojíne. Soudru generále, nevolte mi odejít, vypěl prsa Kefalín. Jděte a zapojte se do práce. Nerad bych zjistil, že se někde flinkáte. Kefalín opustil ošetřovnu a zjistil, že neví, kam se vrtnout. Vrhnout se ve vycházkové uniformě přímo do středu ministerského formalu pokládal za šílenství. Zamířil proto do kaple mezi skladníky, kterým právě poručík Rajlich navrhoval, aby mu tykali. Všechno je v pytli, tvrdil. Tak z toho nebudeme dělat vědu. Mně konečně Černík říkal, že bych se uživil u divadla. Já se civilu nebojím, ale jsou tady jiní, kteří chcípnou za plotem. To vám dám písemně. Kefalín si v kapli vybral pracovní oděv, který nebyl právě v tom nejlepším stavu a okamžitě se počal převlékat. Co blbneš? Otázal se Franta Voňavka. Sedni si tamhle na prdel, nebo zalez pod oltář a nedělej ze sebe hrdinu. Jak vystrčíš šišku, tak tě někdo pořádně spéruje. Už se stalo, řekl Kefalín, a sám generál mi kladl na srdce, abych se někde neflinkal. Co chceš dělat, žasl Voňavka. Kdysi jsem tu krmíval prasata a nevidím důvod, proč bych si to nyní nemohl zopakovat. Stejně se vsadím, že si těch chudinek v těchto pohnutých hodinách nikdo ani nevšim. Tak se stalo, že generál, který opustil ošetřovnu, krátce poté, kdy odtud vyhnal vojna Kebzu, potkal Kefalína, nesoucího k ohradě z prasaty dva kýbly zbytků od oběda. Vojín byl zřejmě velice spokojený, neboť si prospěvoval píseň Andolo, já už tě nemiluju, protože nejsi můj typ, raději na vojnu narokuju. Soudru Vojíne, co to zpíváte za strašnou odrovačku? A proč máte na sobě tu pozvracenou uniformu? Kefalín se snažil vysvětlovat, ale generál ho rozhodným gestem umlčel. Postavte někam ty kýbly, zavalil, ať tu jste zpátky na ošetřovně. Prověrky skončily. Tlustý generál nechal na dvoře nastoupit nepomucké důstojnictvo a pravil. Soudruzi, nečekali jsme zázraky a nedomnívali jsme se, že prověrky u tohoto útvaru skončí na výtečnou. Měli jsme na vás mírnější měřítka než na bojové jednotky. Ale to, co jsme zde byli nuceni zhlédnout, námi doslova otřáslo. Imperialisté by se zaradovali, kdyby spatřili, jak může vypadat vojenský útvar v lidově demokratickém Československu. Spolehněte se, soudruzi, že podám zevrubnou a podrobnou zprávu o provedení inspekce soudruhu ministrovi a navrhneme mu, aby učinil nutná opatření. Jaká ta opatření budou, dovedete si zajisté představit. V době, kdy rušíme tyto mimořádné útvary a přiznáváme jim statut řádných jednotek, nemůžeme připustit, aby v činné službě zůstali důstojníci, kteří nejsou schopni vykonávat ani tu nejnižší velitelskou funkci. To je všechno. Bližší se dozvíte v co možná nejkratší době. Naschledanou, soudruzi! Naschledanou, soudru, generále! Zasténali zelenohorští důstojníci a mnozí z nich měli pláč na krajičku. Co bylo, to bylo, zašeptal Terasky zvadlému kapitánu Ořechovi. Střílet se preto nebudem.
7: Rádio Jih Cymbálka. Rádio Jižní Moravy.
8: Je, a mohl bych poprosit, přátelé, můžete rozsvítit sál, my takhle vidíme. No, to je ono.
9: Ano, to je herný.
8: Teď máme pocit, že si opravdu můžeme s někým povídat.
9: Ano, tak jako když jsme okolo jednoho stolu, tak, jako když tak, sedíme tak, doma.
8: Tak, akorát, že vy nemáte minerál.
10: Takže předávám slovo.
9: V tomhle to měla Libuška naprostou pravdu, protože jak my se se Zdeňkem dostaneme dohromady, tak nemá šanci nikdo.
8: Tak já jsem takový zakřiknutý chlapec, skromný, plachý, takže já budu mlčet.
9: Ne, udávat ne, ale hlásit to musím. Že například dokonce i vlastní dcera Ládi Menšíka říkala, že ho nahradí Donutil nebo Petr Novotný, tak... Ani jeden, ani druhý mu nesají Láďovi Menšíkovi takhle jako k podpatku. Ale jestli ho někdo nahradí, tak je to Zdeněk Troška. To protože ne. S tím je stejný pocit, jako když byl s Láďou, kde jsem se já naučila rychle mluvit jenom z toho důvodu, že ten, když se zkoušel, tak to bylo všechno fantastický. On vás ještě poučoval, ještě vám říkal, ještě vás režíroval, ale v momentě, jak se rozsvítila na kameře červená, tak v ten moment prostě Láďa začal a ty říkal text i za vás. A když jste si nepočkali moment, kde jste se jako, kde on se nadechnul, tak jste si neškrtli. Takže ty jak se Zdeňkou to tež, se Zdeňkem to tež.
8: Já teda pokrvám.
9: Se Zdeňkou, no víš, jak na to přišla.
8: Přátelé, mě potěšila Helenka, podívejte se, jaká je šlank und klank. Vidíte to? 85 kilo, jen tak jako lehce odhodila.
9: Já to neodhodila. Já jsem to prosím vyčůrala.
8: Je, to já vám musím říct, přátelé, Helena přišla poprvní z té kůře, z nemocnice, zavolala mě a říkala, hovno tlustá, zatopená jsem byla.
9: Já celý život jezdím, Jaromír Čermák mě napsal monolog na obranu tlustých. Všichni doktoři vyprávěli, kde mám teda ty špeky a tyhle ty věci. A já na základě toho, že mi špatně pracovala pravá srdeční komora a zadržovala mě vodu, tak já byla zatopená. Chápete? On je to jedno, jestli je kilo tuku nebo kilo vody, že jo? Ale já prostě tadyhle obraňovala tloušťku, jako špeky a tak dále, no a ona voda.
8: Přátelé, víte co? Ptejte se, na co chcete.
9: A na koho chcete, protože oni o nás taky drbou.
8: Jedna paní se mi taky zeptala, jestli nosím slipy nebo trenýrky, prosím vás. Já bá, dámo, slipy, protože trenýrky to je hrozný. To je hned v pravý nohavici, hned v levý nohavici, protože tam přehazujete kapesní kulečník, to vy vůbec nemůžete pochopit. Takové věci, co mají muži.
9: Za no, problémy.
8: Za problémy. Já, vy máte podprsenku, že jo, tam uzavře ty dvě prsa, no a ty tam se tak, to, každá má svoji klícku, že jo, rozumíte, celý den si tak povídají, pak přijde majitelka domů, sléká se, rozepne podprsenku a to jedno prso tomu dvímu říká, tak čau, já padám. Já nevím, jestli jste viděli Helenky Benefici, bylo to na Primě. Já jsem tam vyprávěl takový, byla tam s Květou Fialovou a dalšími přáteli a vyzvali mě, abych něco na ně prásknul. Přátelé, já nevím, možná to někdo neviděli, ale s Helenkou opravdu to je bohubek, který říká. My jsme byli pozvaní na japonskou ambasádu a ta Helenka, to byla, ještě měla těch 87 kilo navíc, dneska je to. Nic, to je nic. Tam vplula těch svých krásných červených šatech s takovým dekoltem, tady takového nějakého řázlatýho rouna, nebo to, co tady měla.
9: Je to byl nejdřív udělaný šperk. Stenku, ty můžeš všechno. Se můžeš po mně i projít.
8: Právě proto to přátelé říkám, protože jsme tam přišli, Helena tam vplula a tam bylo pět takových malých tak jsme se klaněli, jsme se všichni klaněli, jako tak, a jsme se doklaněli k tomu stolu. Bylo to všechno krásně připravený a tam jsem si všiml těch dvou Japonců, ty na tu Helenu vám koukali, ty ji prohlíželi jak globus, mapu světa.
9: Po mně šli. Vždycky v životě trpaslíci. Ale teprve teď jsem pochopila, proč. Přišel si ten trpaslík se mnou v pokoji, šoupne mě do postele, zamkne. A teď ne, že by nastaly nějaký orgie, ty jsou poloniový, ale v peříčku, že jo, ale prostě vidím ten indiánský tanec toho Japonce, který už řve, to všechno je moje, to všechno je moje, to všechno je moje.
8: Takže to nějak vypadalo, protože ty měli opravdu ty oči na zip, rozumíte, jo? Až ještě chlípný pohled, vilnej takovej, a tu Helenu úplně slíkali a ta Helena tam prostě jako královala, seděla, tohle, no a nic. A protože u některých těch národů jižních je pravý, takový pravidlo, že teda jako čím žena je silnější, tím je krásnější a i bohatší.
9: A bohatší. Když byli na Kubě s Jirkou, tak si mysleli, že nám patří i Hadčana. Jsme nejbohatší ze všech.
8: Tak. No a takhle to chodilo a ten furt tam na tu Helenu a bylo vidět, že teda je úplně štajf, jak by řekla moje babička. A Helena to viděla, přátelé, tak tam byla vodka. Tak Helena nalila vodku a řekla na zdarově! Jenže u té Heleny, než to dojde sem, tak to dávno vypaří. Ten šotek, aby nezůstal pozadu, tak udělal. Tak když dostane 220, rozumíte? Helena se nějaké podívala a říkala sleduj, jak toho hajzla zlikviduju. A nalila si druhou, tam prdli a říká, do druhý nohy, do druhý, na zdravě, ho. Ten taky, to zase takové. A takhle to šlo furt. Ten už potom tam tak jako lehce páplal. A v tom momentě začala kapela hrát nějaký španělský rytmy. I Helenka se vymrštila a začala tam prostě takový to paso doble, já nevím, to všecko. Ten, aby nezůstal pozadu, tak tam začal za ní podupávat. Ale to vám bylo jak sputník okolo země koule, rozumíte? On vždycky zmizel za ní a ta Helena jako tam dupala, tleskala a koukala, kde je, aby ho nezašlápla. Já patří, tohle to bude průšvih, tohle to smrti průšvihem, opravdu, že jo. A on takhle se na ní tam třás, ta Helenka tam okolo něj a tohle to dupala, tleskala, tak dál. A ty Melody Boys, kteří tam také byli to, přestali hrát.
9: Ty jsi to měli šílenou srandu, ano. Nepředstavitelnou.
8: A teďkon změnili rytmus a dali Ploužáka. I zmocnila se Helenka Trpaslíka.
9: Toho nemáte za co držet, rozumíte?
8: A začala s ním šíbovat sem tam do místnosti. Ona, jak se ho přitáhla k sobě, tak mu to tady do meziprsí, jak bych to řekl spisovně.
9: Měl tam mi došák.
8: To mi pokládlej.
9: To asi takhle. Já to nemám u kolen.
8: Tak Helenka si ho povytáhla, vejš?
9: Já jsem se namíchla a aby byl aspoň trochu lidský, tak jsem ho tam šoupla. Čili nohama byl ve vzduchu a prsama a tam byl udušený, že jo?
8: No. Lapa a když ho postavila na zem, tak jak už mu skládal ten kyslík, nebo se já nevím, nebo byl... Rozumíte, protože představte si, přátelé, že pro něj tohleto všecko byla obrovská oblast sexuálního styku. Tohleto. Byl opřenej o sexuální podložku. A on už neudělal vůbec nic, když ho postavil na tu zem, tak ten Japončík takhle položil ty svoje
9: pacinky.
8: Na ty prsiska ty Heleny. Teď se všichni stuhli. Chyba ty vole, teď to bude normálně diplomatický průšvih, Japonsko nám vyhlásí válku, bez konec. A Helena
9: protože
8: řekla...
9: Protože Zdeněk čekal, že dostane přes držku, že
8: no,
9: jo?
8: Ano, no. Ale Helenka za dámu byla a řekla, jen si šahni, tohle to už do smrti v ruce mít nebude. Vymyslel jsem, že bych mohl zase natočit nějaký takový film, jako bylo Slunce se, no taky měli zastavujou a další takový nějaký blázniviny. A vymyslel jsem film, který možná budeme točit, dřív nebo později teďko, jmenuje se to Kameňák. Prozradím, že má Helenka Růžičková roli Bordel mama. A tam má krásný jeden výstup, probíhá slavnostní otevření toho domu, jsou tam všichni papeláči s manželkama a tak dále, probíhá program a Helenka, protože je jí horko, tak si vystoupí takhle ven před ten barák, tím postojem, cigaretku.
9: Ano, no ty kurvy, že jo. Zajímavý je, že za socialismu, například já jsem dělala kurvu s Lubou Skořepovou, no a na smlouvě jsme měli vždycky napsáno sociální pracovnice. Takže já vlastně dělám šéfovou sociálních pracovnic.
8: Ano, referentka pro styk s veřejností, přátelé. Tak tam stojí, nebo kolo ten děda a říká, hergo, to je materiál. Za kolik? A já mu říká, za 5:09, dědo. A Helenka byla bezvadná, když jsme natáčeli Slunce, seno, jahody a tyhle komedie, mimochodem, když jsme natáčeli Slunce, seno, jahody, tak jsme bydleli tady v tom hotelu na Stopce, jsme tomu říkali.
9: No, Bílá růže, myslím,
8: jo,
9: že se to jmenuje.
8: Tam jako vždycky
9: No, teď je z toho nějaký tady nějaký bydlení pro ty.
8: Pro tamty.
9: Ne, pro pracovníky, jako, víš, takový jako napůl. No, to jsou dva bratři, kteří se hádají a nevědí, kdo jiný. Tady by potřeboval být hotel. Modrá hvězda? No tak tam jsme bydleli, tam na tom rohu.
8: My jsme tomu říkali na Stopce, protože tam se usnuli a najednou přijal týrák, zastavil. A tak jsme prospali, prosím, celý noce.
9: Já zase nezapomenu, když jsme tam bydleli, tak já jsem Jirkovi tenkrát říkal, Jirko, budeme šetřit, žádný blbosti se kupovat nebudou, tady se budou kupovat jenom cihly a věci, které budou zapotřebí na stavbu. No a byla tam Erna Červená, ta nám hrála babičku, že jo, ve Slunci, seno, jahodách. To byla druhá manželka doktora Červenýho, co měl kabaret Červenou sedmu. A ta byla tak nádherná a tak nádherně vyprávěla. Vůbec nechápu, jakým způsobem to dělala. Přijeli jsme všichni autobusem. A ona první, protože tam nejsou v pokojích jako sprchy, první byla převlečená, udělaná, seděla dole. No a ta tak nádherně vyprávěla, že já jsem si byla nucená koupit vlnu, pletla jsem svetr, do kterého jsme se i s Jirkou vyšli oba dva, to bylo takový svetr opravdu rodinej. A abych vůbec si vydržela, když vyprávěla, abych prostě neusnula. No a ta vyprávěla božsky, ona taky snad nechala nějaký paměti.
8: To byla velice vzdělaná dáma, ovládala asi 2 nebo 3 jazyky, dopisovala si s památníkem písemnictví na Strahově, dopisovala si s rádiem a tak dále, opravdu velice vzdělaná dáma. A když poprvé přišla na kamerovou zkoušku, tak paní Červená přišla opravdu jak hraběnka.
9: Na to do smrti nezapomenu.
8: Vlasy vyčesaný také nahoru, takový ten secesní účes do té ruličky okolo hlavy.
9: To je taky, ne, já bych jenom chtěla říct, že to je jako, když se někomu zasekne účes, tak ten člověk pak s ním jde
8: celý
9: konec života. To byla ta rulička točená, to byla ta doba prostě bílý chodby, že jo? No, americký taky, film.
8: Ano.
9: Ano.
8: A já říkám, Ježišmarja, tohleto není šílená bába z vesnice, tohleto je opravdu jako piková dáma.
9: Ne, já bych opravila Zdeňka, já jsem seděla vedle něj a přišla dáma s hůlčičkou tadyhle s takovým tím, jak jsou schovaný ty vrásky, že jo, a na tom byla, jak se to, kamej, takový ty butóny, že jo, ty tří, jak říkáme, trietážný je butóny, který visely takhle, ty uši měla dlouhý jak pes a v tom měla prostě tohleto a s hůlčičkou přišla dáma šlechtična, hraběnka. A Zdeněk, jak je prostě absolutně odevřený a prostě tak, co na srdci to na jazyku, proto má tolika nepřátel, ale někdy i přátel, tak prostě já, Ježíši Kriste, to bylo prvního, jo. Tak to byla tvoje první reakce. A ona samozřejmě kapírovala absolutně všechno. A začala s tím, že říkám, já se vám, pane režisére, asi nehodím, že... A z něj to zachraňoval a říkal, ale jo, vy se měli být, to řekni ty zase.
8: Já se bavím, že vy jste taková ušlechtilá nobl dáma a já potřebuji takovou vesnickou babku na půl šílenou bláznivou, která otravuje celý rodině život.
9: Ne, ona neotravovala život. Protože já ji milovala jako svoji matku, ale tím, že ty staří lidé, jako v podstatě není na ně čas, Ježíš, babičko, vaše starosti, Ježíš, tohleto, že jo, tak ona na sebe upozorňovala těma blbostma. Rozumíš tomu? Já to naprosto chápu tím, že vlastně už do toho stáří vcházím, že třeba jsou, když ta rodina jako tu maminku jako zapomene, tak si hraje na nemocnou, prostě něčím chce jako na sebe, rozumíš, jednou je to žlučník, po druhý je to hlava, po třetí je to noha, po čtvrtý je to něco, čili že vlastně chce být středem toho, no a ta babička, že jo, naše, ta měla smysl pro všechny možný rošťárny, které existovaly.
8: Jenže, abych to dopověděl, přátelé, snad to dopovím do těch 12 hodin do večera tady. Tak já si říkám, Erničko, prosím vás, uděláme si zkoušku, budete dělat vesnickou babku, kterou posadili doma do zahrádky, dali jí vidle do ruky a říkali, babi, tady budete čekat, reje tady krtek v cibuli. Tady máte vídle, když jako zapíchnete, jako jo. A teď on tam čekala těma vídlema u té cibule a ono, 9 hodin, protože krtek rejl vždycky v lichou hodinu, jak říká, nic, v 11 hodin nic, v 1 hodinu odpoledne a vy nadáváte na celý svět i na toho krtka, že nereje, kdy má rejt. Tuhle tu etídu paní Červená udělala skvěle. Tak říká, tak ona, já říká, tak to by šlo s tuhletu paní, ale teď jak ji teda zničit?
9: Takže měla obarvený vlasy samozřejmě a zde nechtěl šedivý takový ty rousňáky, no víte, jak vypadá, že jo?
8: Tak jsem říkal, paní Červená, prosím vás, vy máte vlasy, on říkal, šedivý, já jsem bílá jako mlíko, já jsem si odbarvila, aby byla čupr holka ještě. Já pánu, jo, ale tak ty starý dámy na vsi si barví, nebarví vlasy, ty babky, tak to budeme muset asi smejt tu barvu, odbarvit to zpátky na tu bílou. Jo, tak to smejeme, to je maličkost. Dobře, tak jedna barva je pryč. Jeba, vy máte ten příčesek, tam máte, vidíte, tu ruličku takovou. Říká, jo, ale to je z mých vlasů, ta rulička, to není nic umělýho.
9: Ale natučený je to na kůžičce. Že mu měl svoje vlasy.
8: Tak já jsem to, přátelé, neoperoval. Takže nevím.
9: Kůžička, to je to vidíte, jak je mladý ten blbec vedle mě. To byla speciálně, se koupila taková kůží potažená, v tom byl drát, na to si dal vlasy, ale uměli jako prostě drť takovou, to si tadyhle připnul s ponkama a přesto si přetočil, proto tam byla ta drť, aby ty vlasy se k něčeho chytly. A ta kůžička vlastně udržovala ten drátek, který by tady byl někdo z kadeřníku, třeba paní Kohoutová, tak ta by ti to vysvětlila. Nekoukej na mě, blbe.
8: Takže, přátelé, a teďka paní Červená, my to budeme muset asi sundat, ten příčesek, protože vypadáte v tom opravdu velice noblesně. Říká, sundáme. Druhá věc. A teď třetí věc. Přátelé, řekněte herečce, aby si vyndala zuby z huby. To prostě nejde.
9: A to se taky Zdeňkovi podařilo až na place. To si netroufí říct, za celou dobu tohle toho, i když byla nejhorší a oblečená a tak dále. No a teď v té posteli, že jo, peřina.
8: První záběr, přátelé.
9: Bombardáky na sobě, dvě hlace, dvě obrace, ty hnědý punčochy, tu zástěru na tom svetr, na tom baret, že jo, šátek. A Zdeněk říkal, Erno, já to nebudu moc točit. Vy vypadáte strašně, strašně krásně. Vy jste tam pořád šlechtična. Je to
8: pán,
9: tak?
8: Pán Erničko, my to naskoušeli, hele, najít tam ten baret a pán, tak teď, bože, teď, už to dál nejde. Stop, jsem říkal, moment, moment. Sedl si na tu postel k ní a říkal jsem, Erničko, vlasy jsme odbarvili, příčetek sundali a vy vypadáte pořád v tom baretu jak Marie Antoaneta. Co s tím uděláme? A ona se tam nějaké podívala a říkala, no, tak já ty dolní zuby vyndám, no. Je to jen nápad, Erně. Ona měla pod tu peřinu takovou tašku, tam to trčila.
9: Vytáhla kapesníček, no. Takhle ten kapesníček skryla a Zdeněk říkal, teď nebo nikdy a tu horní taky. No a najednou dělala.
8: Ona mi říkala, ty jeden, ale vyndala je. Zase vyndala. A v tom momentě to byla moje teta Mařka, babičina sestra, pod který jsem měl ten mustr na tu babku. Ta měla... Ty se spojil nos skoro s bradou, přátelé.
9: No když vyndáš ty náhrady, tak se to spojí, no. To je normální. Já jenom můžu říct, že když jsem byla nejen na jedné besedě, tak si plno lidí myslelo, že takhle ženská se neumí zmrcasit, že to točil nějaký mužský. No. Nechtěli ani věřit, že teda jako...
8: To neznali naší tetu Mařku. To byla opravdu teda ta dovedla rodině zatopit, ale... Přátelé, v tom momentě se to spojilo, no teta Mařka, my jsme jako děti záviděli, jak neměla ty zuby, tak si šáhla normálně jazykem na špičku nosu. Udělám, nem hotová, nemusela mít ani kapesník.
9: No mi to nevyšlo.
8: Dobře, takže to bylo ono, takže já i takhle ještě povytáhl ty vlasy z toho. Z počátku šátek jsem jí dal do čela, tady jsem jí to trochu nakrabatil a jelo se. A asi za 4 nebo 5 dní, tady právě u večeře, v Horažďovicích jsme seděli. A fotografka přinesla fotografie. A paní Červená říká, ukažte mi to taky, já to chci taky vidět. Tak jí dali ty velké fotografie. A ona koukala, jí Helenko, tady ti to sluší, a to je bezvadný, je tadyhle pan Zounar, tady tohle, to tohle. A najednou koukala, fotka, takový E.T., koukalo z postele, Sárka Farka Loupežník, ona se chudí, a v prvním momentě vůbec nepoznala.
9: Ona říká, kdo to je?
8: Ale víte co, úplně jí vyhrkly slzy do očí. Ale zachovala se jako dáma, udělala jenom, pane vrchní, prosím vás, 2 deci bílé. Takže opravdu to byla dáma. Ta měla hubu, přátelé, ta se bez nadechnutí hovořila třeba 5 hodin. Helena už tam spala. Všichni úplně na tom dvorečku
9: Já říkám, že jsem upletla ten svetr za to slunce, seno, jahody. Protože já prostě chtěla vědět, to byl vlastně chodící člověk, který vyprávěl o Longenovi, o Sašovi Rašilovi, vůbec jak si...
8: Čapek, Přejflugová.
9: No prostě to byla historie umění v tom nejkrásnějším podání, no a vydržte to, když se ještě...
8: A jednou se stalo, že tahle ta paní Červená zmlkla, seděla na té posteli, na tom slunci, na tom dvoře a udělala takhle. A Helena říká, točte, nebo exne.
9: Ano, jak dneska to vidím, jak dneska.
8: A paní Červená říká, někdo exne, Helenko. To jelo.
9: A už to jelo znova.
8: Byla nezmar, to byla nezmar ženská tak.
9: No a představ si, že málo lidí si dokonce všimlo, že v tom druhém díle, protože paní Erna Červená zemřela, protože mezi prvním dílem a tím jsme točili Jasněnku, že? Ale hlavně Zdeněk jí prodloužil život, protože ona přijela, ona bydlela na kampě a na té kampě si nějak zlámala nohu v krčku. No a protože já mám pocit, že živý váhy měla asi 25 kilo, ale to i s účesem. Čili, že ona byla strašně drobonká, hubenionká, tak to vypadalo. No prostě Zdeněk jí šel navštívit do nemocnice a šel proti tobě, pan doktor říká, to je dobře, pane režisére, že jdete, protože my počítáme, že do 2 do 3 dnů exne. Je to tak?
8: No a já jsem připravoval film Poklad hraběte Šamaré z konce 18. století na motivy Jiráskovy povídky. Já tam vešel a říkal jsem, Erno, co se mi tady válíš v posteli, prosím tě, já mám pro tebe roli, děláme film, tam budeš hrát hraběnku a ty se tady také vybaluješ.
9: Budeš hrát matku Blanky
8: Bohdanový.
9: Blanky Bohdanový.
8: Okamžitě ta Erna vám
9: Úplně jiný výraz.
8: Jiný výraz, chtěla scénář, já pro ní neměl vůbec nic. Já letěl domů a teď jsem tam dopisoval tu postavu. A ona už to chtěla číst, tak jsem to tam dopsal tu postavu, zase jsem to přijel zpátky do té nemocnice. Ona postoupila tenkrát operaci a začínalo se v tom roce 84 s takovou tou novou metodou, kdy už nezavěšovali pacientovi nohu na 6 neděl, oni se většinou proleželi, ty lidi zem starý, že jo, a zemřeli na zápal plic, ale hned druhý nebo třetí den jí hnali z postele a musela za dost velký bolestí chodit už.
9: No a ona se právě vzdávala a nechtěla chodit, no. A v podstatě jako furt spala a v momentě, jak jí to Zdeněk řekl, tak okamžitě berle a to, co ty jiný lidi udělali třeba za 14 dní, tak ona dokázala udělat za 3 dny a odcházela z nemocnice bez berlí, s tou svou hůlčičkou. Tady je jenom vidět, co ta psychika dělá za zázraky. Říká, s tím doktore, člověkem.
8: Říká, pane doktore, musíte honem, honem, já ještě hraju ve filmu, tak já si tam přinesl ten scénář, ona to naučila všecko, oni odvezli z té nemocnice přímo
9: na
8: Barrandov, do kostymérny, kde na ní zkoušeli ty šaty, jo, tam ji to špendlili a ona stála tak proti těm zrcadlům a říkala, Dvě rezidence jsem postavila od Sumstovaristva Ježíšová, ona prostě už to všecko recitovala, měla to z paměti. No a potom teda ten film natočila, ten pan primář mě říká, pane Pročka, vy jste jí zachránil život, prodloužil jste jí teda život, protože ona okamžitě to nabila energii.
9: No, že je ještě, nabitá jak dělo.
8: No, ta opravdu byla bezvadná. Přátelé, my jsme se mohli vždycky vykoupat po natáčení v bazénu v písku.
9: Na koupališti byli na nás tak strašně hodní, že zůstávali tam díl a babičku hrála paní Kaplanová, to už musela převzít herečka a plno lidí se nevšimlo ani, že je tam změna. A představte si, že ta Kaplanová byla taky chudinka, to jak to byl Madhausen kombinovaný trošku Terezínem. Tady se slíkla, tak odešla. Ale i s kostrou vám představte
8: ne, ta, si. Já vám to musím přátelé říct, vyšla Valérie ze šatny.
9: Ale v takových plavečkách, jo. Jak byla štíhlonka, tak měla všude takový ty, jak byly nabíraný ty žabičky, takový to dělali balonky, jo. Balonky a zase balonky a zase balonky, no a...
8: Kdyby na sobě neměla ty volány, tak nešlo nic, jako to je samozřejmě. Tak. A teďko vám opatrně vlezla do toho bazénu a plavala.
9: A velmi rychle plavala.
8: Takhle potom, opravdu těsně podél hrany toho bazénu. To jako kdyby plavalo pírko po vodě, ani se to nesčeřilo pořádně. Z druhé šatny vylezla Helena s Jirkou. To Helena měla ještě těch svých 85 kilo navrch, ještě možná víc.
9: No to jsem...
8: Podívali se na sebe.
9: Jirka lelez po schůdkách, já chodila po hlavě.
8: No vrhli se do bazénu, ta vlna, co se vzmula, tu Valérii takhle položila na ty dlaždičky.
9: Ta jí vyšoupla.
8: Takže Valérie se stala, podívala se krhavým okem na svoji dceru. No a Helenka tam potom k ní teda šla, tam spolu hovořili. A
9: ne, my jsme Jirka... šli zpátky, protože já ze slušnosti tam na druhé straně vylezla. A jdeme takhle potom, teda já ušla jako okolo toho bazénu a v tom bazénu troška, lábus, zde Jirka, že jo, no prostě všichni tyhle ty chlapy vedle sebe. No a já zase měla plavky taky dvoudílný, protože já byla vždycky pro bikiny a ty balonky jsem nepotřebovala, protože jsem měla svoje, jo.
8: Jenom bych dopověděl, že ten Jirka se také otočil v tom bazénu a když viděl tu Helenu s tou Valérií, říká před přestavbou, po přestavbě. Já jsem byl jako dítě strašně hubený. A babička říkala, nemůžeme tě sebou vzít ani do města, prosím tě. Lidi řeknou, že tě nedáme ani našrat, podívej se, jak vypadáš, jak z Terezína, kdybychom tě přivezli. Hrůza, hrůz, tohleto. A tak se dohodli babičky a tetičky, že budou pěstovat ty králíky, jo. A my jsme měli furt králíka, tady já musel jít toho králíka, to bylo strašný, přátelé. Nejstrašnější bylo, že jsem ho musel vždycky jako ještě držet, když ho babička zabila, jedna nebo druhá. Protože u nás v Hošticích u Volyně, přátelé, matka i otec jsou ze stejný vsi. Tam byli otcovi rodiče a příbuzenstvo, mačny rodiče a příbuzenstvo. Dovedete se představit, Šurka se zehnuli, byla rodina. Já se nemohl zlobit vůbec jako dítě, nikde. Počkej, já to řeknu tátovi, já to řeknu mámě, se ozývalo ze všech strán, jsme někdo lítali děti po jezere a tak dále.
9: A když už jsi takhle u toho příbuzenstva, tak řekni, jak to bylo nádherný, protože jako ty ženský pracovali v jezere a tady u toho filmu si vydělali přece nějaký prachy.
8: No.
9: No a jak si to mělo mámino příbuzenstvo a tátovo?
8: Matka řekla, koukej tam, zjde tu Jiřinu na to filmování, to tu Vlastu a to tu Maruš, nebo s tím nevydržíme. A já jsem říkal, teď teta Jiřina, nemluví se tou Maruš. To byly jako svoje švagroví, to byly. To je jedno, jedna ať filmuje dopoledne, druhá odpoledne. Bylo to hotové. Ale já jsem, přátelé, když jsme tam přijeli, tak jsem obcházel ty sousedky a ty babky a tak dále. Říkal jsem, teď budu tady filmovat, pojďte taky hrát. A teď mi pokoj, prosím tě, tam budu někde vystavovat stará bába. Mám 4 zuby v hubě a budu tam někdo to. Teta, pojďte s vámi, taková sranda. A teď mi pokoj, já nikam nejdu, a prosím tě, tam já provostu jdu ještě tam. Řekl, ale bába se tam jde někde vystavovat, nic.
9: A?
8: Já pám, to je škoda, no. A teď jsem byl takový jako zamlklej a teta také seděla. A když tam jde? Já pám, jde tam Škopková, jde tam Firbachová, jde tam prostě Bílková, jde tam támhle. Ježiš, to Mariana nemá rozum. Ona má jenom 2 zuby v hubě, ještě schnílí, ještě tam. Ježiš, Maria, provostu se tam nevokazovat. No Krista pánba, vidíte a jde. A vy jste taková podle ještě bajzná a tady děláte takový drahoty. Nicméně, druhý den ráno, čekali, kdo se ukáže.

takových peněz, co jsem si vydělala. Já si koupím uhlí a novou zástěru a nový svetr na Vánoce a tak dále, tohle všechno. No ale tak. Tohle to, že jsme dali těm dvěma tetkám těch 100 korun. Ženský, halejte. Já jdu tady do Cvirbachovou okolo z Tarasu, podívám se po motorce, mám za to 100. No to se na celý jezere můžu vyprdnout, aby tam za 5 korun na hodinu obracela len. Protože chodí do toho jezere, že jo? A už vám to jelo jako na drátku. Na druhý den ráno všechny báby vymašlený stály, připravený hru filmovat, hru kamerovat. Přijel předseda na motorce, říká, já nemám koho poslat na pole, prosím tě, co mi to dělá, člověče. A oni říkají, předsedo, až budeš platit jako filmaři, tak půjdem, teď jsou z nás hvězdy. No, tak se to museli rozdělit, tak půlka bab šla na pole, půlka šla filmovat. Ale jak si to hlídali, aby náhodou jedna neměla o půl dne víc u filmu, než ta druhá, jo. Ale už byli taky takový ty, kteří jako koukali a šli za naší babičkou a říkali, paní Trošková, jo, to vám chci ještě říct takhle, koukali ty báby mezi sebou a říkali, helejte paní, vemte si to, tady jdeme po vsi a nic celkem a máme za to 100. A ten kluk trošku to vymyslel, napsal, režižeruje to, paní, víte, co ten musí mít peněz? Miliony, paní, miliony, no. A to ležilo po vsi. A další zase taková dobrá duše přišla naší babičkou a říkala, no nic vezli, Martičko, ale on ten váš kluk to moc neumí. A naše babička mi, takže to? My jdeme po hřbitově, pak čumákujeme u hasičárny, pak jsme dáme před Konzumem, žádný děj to nemá, hlavu ani patu. Takže babička brečela, říkala, ježišmarja, v té Praze nemají domátku rozumu, tady takový peníze našemu klukovi, on to umí, že to dneska ty bude do kriminálu. A takhle vám to šlo o tej vsi. No, takže opravdu s těma tetkama to bylo bezvadný. Ale přátelé, já vám můžu opravdu říct, že jsem nemusel chodit daleko. Stačilo si prostě rozpomenout na věci, které jsem zažil jako dítě, které v těch hošticích jako na každé vsi probíhají, dá tomu nějakou formu a máte z toho obrovskou tragédii. Protože třeba moje babička, to byly dvě babičky, Marčina, to byla hodná, to říkala, ať se stará kobila, ta má větší hlavu, ale hlasi a spala. Druhá babička, to byla tahleta, Martička, to byla opravdu, ta byla jak Kristus, ta snímala hříchy světa, rozumíte, to bylo všechno musela vědět, do všeho prostě trkala nos a tak dále, ale ona nebyla líná, ona byla taky tou jednou z těch hlavních členek BBC hoštickýho, jo, to musím podotknout. A bydleli jsme na návsi, takže na takovém místě, že všechny lidi, kam šli z jedné strany na druhou, ty vesnice, tak museli jít před našima oknama, jinak to nešlo. Babička to všechno měla merku, takhle stála u okna a merčila, nebo číhala, merčila. Ona nebyla líná stát ve 4:45 ráno a dívala se, kdo s kým jde na autobus do práce a ve 3:45 koukala, jestli se ty dva zase vrací zpátky a říkala, tak to merčím, že ten kluk Vondrovcou se tahá s tou čůzou ze dámku. A to bych tady Vondrovcovi přála. V sedlách měli hektary. Teď má hovno, že se mu kluk kurví. A diagnóza, přátelé. A diagnóza byla daná a hotovo 20. Babička stála u okna, děda si tam dělal buď ty patrony, on domyslivě, to co se takhle dělal doma, ten prach a ty broky, se to vážilo a my jako děti z bráchu tomu pomáhali a tak dál. A babička mrčila. Říká, hala, táto, nějaký auto sem jede. Když to může být? A ona takhle mrkala, protože jí si káplová zápno do oka, rozumíte, takže špatně viděla. A dělala, říkala, mě pochoď, co, ať je to, kdo chce. Hala, zastavuju tady před náma. Když to může být? Takový modrý auto, nějaká ženská z toho leze ven, nějaký chlap, pojďte podívat, ježi, kdo to je. Dělala, dej mě pochoď, mě to nezajímá, tohleto. My jsme bydli ten u hřbitova. A babička, to jdou na hřbitov, když to, ježišmarja. Toť, že to je Vlasta Průchout. Ježiš, ta má ránu. Ta sešla celá žlutá v hubě. Ježiš, si veme zelený huberťák. No ta má strašidlo hotový. A už tam letěla. Dělala, říkala, tady napadne, kam zase letí. A dej mě pokoj, dětku bláznivej. Podevřela dveře. Vlastičko, holka, jsi to ty? Já tě hned poznala. Je, ty vypadáš dobře. Vlastička se narodila v Hošticích a vzala se někam do pryč, jo? A jezdila tam na hrob. Ta babička se s ní líbala, vítala a šla s tím na ten hrob. Za půl hodiny se vraceli zpátky, já jsem viděl z okna, jak babička jim vypráví, to já mám po ní, já nemít ty ruce, tak se nedomluvím. A babička prostě mávala, utírala oči a s pánem Bohem, a holka s pánem Bohem, tohle to. Lítla do kuchyně, říká, ježišmarja, je se nestydí ta Vlasta jedna. Krista pana, takovýho chcípáckýho věnečka za 16 korun dala bábě na hrob. Ježišmarja, a bába jim spala horem dolem a ona to, ježi, a to už viděla z okna,

0: Tam vykukovala Kelišová, tam vykukovala Škopková, tam vykukovala Janouškárka. Ženský! Ženský naklusali, babička je odvedla na hrob, tam jim ukazovala tu hrůzu. A tu hrůzu a členkám veřejného mínění, který nemohli na nohy, tak jim to dnes si ukázat, aby to taky viděli. Tak z takovýho já jsem.
1: Já bych se ještě chtěla jenom vrátit. Vrátit k tomu, jak Zdeněk říkal, že teda jako se vzájemně hlídali, jako aby některá neměla víc nebo míň, ale to šlo dokonce tak daleko, že když byl někdo před kamerou, tak měl ještě příplatek mimo tý 100 koruny. No a teď...
0: To musí to... Helenko, takhle, byl kompár, což je, to jste šli po vsi a nic jste neříkali. A když tam někdo řekl třeba dobrý den, nebo ano. Něco tohle, tak dostal takzvanou malou epizodu, to bylo 130, 140 korun.
1: No a na základě toho začali přece... jako ona ti řekne dobrý den, jako my to říkáme, a ona dostane za to 130 a my dostaneme jenom 100.
0: No právě. Byla první výplata, ty dvě báby tam byly celý den spolu, jedna dostala 100, druhá dostala 130. Přišel a říkala, hele, Denku, jak to? Já jsem tamhle s Pošicovou tam byla celý den a já jsem dostala 100, a dostala 130. Je panu, protože ona tam řekla to, dobrý den velebnosti, dobrý den. Bože, to je krámu, to já bych sedla taky. Já jsem říkal, a tady nemůžu platit barandovský zvyklosti, tady musí dostat všichni stejně a hotovo 20, protože tak bychom s nima nevydrželi v té vesnici.
1: Ano.
0: Všichni dostávali stejně, ať tam říkali, dělali, co chtěli a v tom případě to bylo potom pořádku.
1: Ano, takhle si to hlídali a přitom, ale když se třeba dejme tomu o tom mluvilo, nebo tak, já o peníze nestojím, mě jsou cizí, mě nemají co, když máme svoje vajíčka, máme svoje, tak nám je co. No, co bych dělala s peníze, kolik, že dostanu?
0: Přátelé, to byla taky teta vzdálená z matčiny strany, Keliška. S Keliškou to byla vůbec sranda.
1: Já nezapomenu s tím jídlem, to bylo neuvěřitelné. Ona prostě se štítila všeho, co bylo mořskýho to. Jak je tam ta recepce, kde nás pozval, tak to jsou věci, které oni opravdu říkali, foj, jeden hnusnej, fialovej, ach. No a takhle jednou ona se dostala, my jsme se od takového velkého kulatého stolu, dostala k jídlu dřív a... Dvakrát si přidala, že jo, a my jsme přišli, nebo my se zdrželi a přišli jsme později se Zdeňkem a ona říká, Zdeňku, dneska jsem si pochutnala, dneska jsem se najedla. Měli telecí ragu z rejží, tak jsem si dala dvakrát. A ten blbec, neboli Zděneček, protože je pravdomluvný, říká, ale teta, to není telecí, to byly chobotnice, to byla roura. Se ani nezdržovala odběhnout na záchod, to šlo rovnou. Do té doby jedla jenom teda chleba, máslo, mlíko, sodovku a jenom už kdy už bude v Hošticích. A ona byla taková, vlastně to vycházelo z její povahy, že ona vždycky jako, ona byla zvědavá, ale ještě o krůček víc než ty ostatní. No a tak jak, představte si plavky sebou, ne, ani jednou je nevytáhli, ty byly furt v těch zástěrách, jo. Teď stáli na kraji toho moře, jen aby se ta slaná voda, aby náhodou neublížila. Furt měli myšlenky, jestli ten táta nakrmí ty králíky. A jestli ty slepice, a já se říká, no, teta, ale vy jste u moře, to je moře. A oni klidně na ty holky, nechoďte na prostředek, ať se neutopíte. Prostě to nebrali vůbec úvahu, že to je moře. A ta Keliška, jak se takhle mluvilo u toho, na tom kraji toho moře, tak ona furt jako o tu nohu dál, rozumíte, a dostala se tak, že byla už ta voda jako pod kolena, přišla sedmá vlna, to je taková ta, co to veme, rozumíte, a jí to potrhlo nohy, samozřejmě jí šla ta slaná voda do huby, začala řvat, jak řvala, tak jí vypadla horní čelist. No, jako protéza, no. No, teda, to víš, ne, jako odborník, to, no. No, prostě horní chrup. A jako, pojďte tam těchni, pojďte mě pomoct. Mě vypadly zuby, pojďte mě. To nemůžete v životě najít v tom písku, rozumíte? Ale my všichni ochotně šli. A pomáhali jsme, že jo, a teď mají, co bude dělat, já nemám zuby, já to budu vypadat. A my ten Garlíček, že jo, ten osvětlovač, to byl takový jako opravdu člověk, který měl smysl pro humor, tak jako najednou takhle se schejbnul a vytáhl a říká, tady jsou ty zuby. A teď ona jak laňka, vzpomínáš, přes ty blonky, letěla prostě jak blázen. vzala ty zuby od toho Karla, takhle je opláchla. A teď to rvala do té držky, rozumíte? A teď to nešlo a ona řekla, to přece není možný, že by nabubtnali nebo co. Tak já se otočila, zase to tam rvala, zase to vypláchla. Zase to rvala do té huby. Pak se na to pojde říkala, Ježíši Kriste, to nejsou moje zuby. A lup, a druhý zuby byly v hajzlu.
0: My jsme točili, my jsme hledali do pohádky z pekla štěstí, jsme hledali nějaký statek, kde by byl ještě hnůj na prostředku a přijeli jsme do jedné vesnice, tak už bylo kolem 7 hodiny večer.
1: Nebyly to střední Čechy.
0: Jižní Čechy to byly.
1: Jižní, to je zajímavé.
0: A tam nějaká babka na vsi žnula srpem trávu. My zastavili a bába hned. Dobrý den. Dobrej. Kohož hledáte, ke komu žerete? Teba, paní, prosím vás, nemá tady někdo ještě hnůj na dvoře? Hnůj? Čemuž potřebujete hnůj? Já pa, budeme natáčet tady takový film, víte? A o čem to bude? Teba, pohádka pro děti. A to jo, aha. Počkejte, hnůj potřebujete. Když by tady měl... Jo, tamhle měli Němečkouc. No, prosím vás. Jen zavřel oči. Ještě byl teplý, už to prodali, ten dobytek, všechno. Takový vám byli, no, ksindl děti. Popravdu, on se tady dřel, helejte. A oni se na to jenom váleli v budějících. A nic tady nechtěli dělat. A jen zavřel oči, tak to Česko hned prodali. Hned to dali pryč, no. Takový to jsou neřádi. Chyba, tak už tam hnůj není, ne, tam už nic není. Počkejte, když tady má hnůj. Jo, stará najmanka. A tam nechoďte, ta se za války tahala s Němcema. Čestný slovo, takhle 2 roky zpátky. Takže jako stačilo, vidíte, jste se dozvěděl všechno, kdo s kým, jak pro koho. A takhle to na té vesnici funguje furt.
1: Já jsem chtěla ještě říct, že ve filmu například my měli velký problémy, a tedy by Zdeněk neuměl francouzsky a italsky a prostě nedohodnul se, tak jsme platili šílený peníze za tu Angeliku, že? Jak já se dívám na tu Angeliku, ale... To si představte, že všechno, co se půjčí na ten film, se musí platit. No a vlastně to porno i toho svatýho si musel Zdeněk natočit sám. Si pozval kurvy, oni nepřijeli z Prahy.
0: Přátelé, ty filmy, všechny ty ukázky, co tam pouští ten farář a tak dále, umučení svatýho Sebastiána a já nevím, co všechno, pokušení svatýho Antonína, tam ten pornofilm a o Bernadetě, píseň o Bernadetě. Tak to jsme všechno točili. To byl první natáčecí den. Já jsem přivez Barandova hadry ze skladu, římský ty všechny, co jste tam viděli. A sezval jsem kamarády, kamarádky od nás chtěli zhoštit a udělali jsme z toho teda, že teda umučení svatýho Sebastiána. Ten kluk, co tam hraje toho Sebastiána, jako tam střílej. Au, jo. Tak to byl kluk, který chodil s dcerou Michala Tučního ještě tam, ten Vojta. No prostě bylo to bezvadný. Takže se to točilo a pak docházelo k tomu, že teda jsme měli točit to porno. Tam měly být 2 kluci a 2 holky. A ty kluci z té Prahy přijeli, který byl takový jako, že teda profesionálové, ale ty děvčata ne. A ty konco s tím?
1: A natočit se to muselo, protože se čekalo zase na to, že to bude prostě pokračovat a musí je určitá doba vyvolání.
0: Tak jsem vyrazil do obce, kde jsem věděl, že je jedna rodina, mají takovou dceru, která se nestyděla. Poprosil jsem teda její maminku, že nám se stala taková hrozná věc, ale že teda tam bude jenom do půl pasu vyjet v podstatě, že za to dostane 1000 korun. Zavolala dceru, dcera tam měla kamarádku z Polska, takže půjdou samozřejmě, proč ne, ale pod podmínkou i ta jedna, co byla blondýna, bude mít tmavou paruku a ta druhá černovlasá zase blond. Tak to tak udělali. Nám přišli, já jsem to říkám, takhle to chci. Říkám, tak nám to ukáž, my nevíme. Já, blbá bába, na lopatu jim nasedla. Já jim tam, oni to měli Silvestra, představte si to. No, tak se nakonec. A ta Polka byla bezvadný, ten chlapec ze zadu takhle jako vykonával rozkoš. A furt se nemohli nějak jako...
1: Sehrát.
0: Ten
1: rytmus.
0: Jepa, stop, špatně to děláte, to není možný, prostě. Distance taková, to bych musel pít. 80 cm, to nejde, že? Tak znova, po druhý, po třetí, a když už jsem to zastavil po třetí, všechno bylo jenom jako, tak ta holka se otočila, ta Polka na toho kluka, říká, tak dělej mi to už pořádně. Jednou na takové besedě ve škole na Tachovsku, 6. až 9. třída, já jsem odpovídal, jaký další film chystáte, a pak jeden z dalších filmů bude Čachická paní. Kdo pak četl, děti, ten román? Nikdo. Ví někdo, kdo to je Čachická paní? Děti, učitelky to věděli, a pak tak to byla hraběnka, která opravdu žila a nechválně se proslavila tím, že zabíjela mladé dívky a jejich panenské krvi se koupala, aby si zachovala mládí a krásu. Lísteček přišel z nějaké 8. třídy. Pane režisére, mohla bych hrát v Čachické paní, když už nejsem pana? Jaká můžeš, to není vidět konec konců. Že? Učitelky tam omdlévali, se mě potom omlouvali. No bylo, víte to. A zeptali se.
1: Já jsem měla strašnou spoustu chlapů v posteli. Myslím teda jako filmových. Já například měla v posteli Láďu Menšíka. Tak i když jsme měli příležitost, tak všechno prokecal. Ale všechno. A když z té postele lez, říkal, ještě těle, nebo se daj, že ti to dopovím. Takže to byl Láďa Menšík. Pepík Hlinomas, ten byl zase takovej ten typ, který jako se postavil takhle na roh. A takhle se postavil a dělal, jako drval se na těch zádech, jak kanec, jo. A říkal, jsem bejk. No a v posteli byl vůl. Dalšího jsem měla v posteli Standu Zindulku, to byl Vlak naděje a dětství. Jen já si lehla, on vstal. A teď začal kecat a vyprávět ty noční košily. Tam jenom neumím pochopit, že v tom 4. díle teda jako jsem obšťastněná, že budu mít dítě, protože to opravdu do mě vstoupil jedině Duch Svatý. Nic. To byl další mužský. Pak jsem měla Standu Třísku, no tak o tom vám nebudu nic vyprávět, že jo. Chlastá pivo, smrděj mu nohy, no tak. Tak je radost ze života. A v divadle, když jsme dělali od Ben Johnsona Alchymistu, to byl současník Shakespeara, tak já dělala Dorku Povolnou a vlastně Vašek Sloup a Karel a Olda Vlach dělali dva zloděje, čili že já vlastně nalákala toho určitýho člověka, vyspala jsem se s ním a oni ho voloupili, že jo, byli jsme jako prima trolístek. No a na mě naléhal Lohnický Vašek, jestli se na něj pamatujete, tak většinou ve filmech hrál Smrťáka a tyhle ty věci, tak tam bylo jediná klika, že teda zhasli, protože on na mě nalehnout, tak už jenom zbývalo to víko. Tak takový a ještě vám musím říct, když mluvím o těch chlapech v posteli, že od nejotřesnější, kdo je vůbec, je Skopeček, protože jak jsem dělala právě tu kurvu, teda sociální pracovníci v těch hříšných lidech města pražského, tak on byl se mnou v posteli. Zaprvé je neskladnej. Vším, co má, píchá. Jestli je to loket, rameno, no všechno. A ještě ke všemu má studený nohy. Umíte si to představit? Takový já měla štěstí. No a když jsem byla s Valdemarem Matuškou v posteli, to byl doba jeho velký slávy, tak se to točilo na Barandově, Jirka stál u Pelesti a furt zval ruce na peřinu. No tak nemám já štěstí v životě.
0: Říká se, přátelé, že filmaři mají 3 nepřátelé. Děti, zvířata a sníh. Všeho jsem si bohatě užil. Ještě jako pomocný režisér jsem točil s paní režisérkou Plívovou Šimkovou film, který se jmenoval Krakonoš a lyžníci. 3,5 měsíce na sněhu. Haranti, zvířata, sníh. Strašný.
1: A ještě kostýmy. Ano.
0: Můj první film celovečerní, Bota jménem Melichar.
1: To už tam
0: celá škoda.
1: Smetek.
0: Celá škola. Od 1. do 9. třídy. Já jsem takhle chodil, vybíral jsem si ty děti a jak kdyby to včera bylo, si pamatuju, šli na oběd. Takže tam stáli seřazený, prvňáčkové, a tam taková holčička měla takové culíky, a tady chyběly ty 2 zuby vepředu. Já říkám, to je celá hezká holka, by mohl zkusit na tu holčičku, jak tam žalujete, nosál, cosál. Říkám si, tak co? Chtěla bys si zahrát ve filmu? Ne! To úplně couvnul. Nicméně maminka, když se dozvěděla, já jsem mluvil s paní učitelkou, tak jí proces doma zmlátili a holčička hrála.
1: A jak ráda pak.
0: Jak ráda potom. A říkala, pane režisére, ona takhle furt ráčkovala, proč musím hrát takovou krávu užalovanou? No, protože já taková prý nejsem, je to v roli napsaný, tak musí to někdo hrát, no, a byla bezvadná ta holčička. A ten kluk, ten malej, ten Honzík, tak ten mě potom hrál ve filmech Slunce seno toho malýho Jirku.
1: Toho zmetka.
0: A tak se taky lidi ptají, jestli opravdu, když tam Helenka Rudičková rozdává ty facky, jestli ty padaly opravdu.
1: No, ten dostal ode mě teda.
0: Musím vám, že jsme to zkoušet tu scénu, jak tam otráví ty králíky, a Helenka tak jako rodině takhle, jako tohle, to, a kluk tak jako tam poskakal okolo stolu. A pojďme na ostro, připravíme se, kamera, ano, akce. Buchy, buch, a kluk nic, pa, stop, moment. Tady to ještě upravíme. Otočte se na Helenu, říkáte, Heleno. Tak, Helena. Kamera, jedem. Buch, buch do dítěte. To bylo tak vyděšený, že dostává opravdu ty facky, že zapomněl křičet, brečet.
1: No, ale on v životě dostal poprvé. Maminka plakala u kamen. Ne, jak to, a já jsem teda, tenhle zmetek, představte si, jak byl zkaženej. To víte, že režisér si nezničí dítě a nechá ho dělat cokoliv, protože chce takový, jaký je, že jo. A on jed voříškovou čokoládu, živej kačky a ještě něco. On si dovolil, když nám udělali v tom Slavoňově nebo Slavonicích, nebo jak se tam jmenovalo, škubánky s mákem, on z nich dělal zvířátka, ten zmetek. Okolo talíře, potom jim vejprasku, sežral divné i talíř. Ten ještě rok mohl chodit jako
0: se... To se dala také třeba chudinka a pak mi říkala jeho maminka, říkala, hele, to funguje skvěle. Když doma zlobí a nechce jíst, jdu k telefonu a volám tetu Helenu.
1: Jsem byla ruka půl strašidlo.
0: Herodeska.
1: Ano, ale ono se nám to bohužel pak nevyplatilo, protože vlastně, když jsme točili už facky, tak už nám musel klečet. Vzpomínáš si, jak nám vyrost?
0: No, tak to víte děti, no.
1: No, vyrost, to bylo po pěti letech. Ono to bylo po pěti letech a bylo to hodně znát. A teď si představte, že v tom zmetkovi to zůstalo stejně. A jak já tam řvu v tom filmu jako z toho okna, na to jako říkám nějaký slovo, tak ty si říkal, no Heleno, bylo by to dobrý, když takhle jako z toho okna voláš, že bys mu pravou rukou dala facku.
0: Coura jedna.
1: Coura jedna.
0: Nějaká taková. A on na tom kanapi říká, mami, a co to je coura? Plesk, hajzle jeden, jo.
1: No
0: a to se právě naskoušelo, že ta Helena vždycky šla tou pravou
1: rukou. A tenhle zmetek, který byl proti mě, říká, ještě bych chtěla upozornit, že režisér a maminka mají vždycky pravdu. A nikdo z herců by si nedovolil, jako, když to řekne režisér, jako k tomu mít nějaký konstatování nebo to. A tenhle hajzl si dovolil říct, no ale já bych myslel, že by to bylo lepší levou. Tak dostal obouma.
0: To nepocitně počítal, spad dolů to. Ale musím říct, přáteli, že Helence sluší každý kostým. Od noční košile až po čarodejnici. Helenka prostě nikdy nevynechala nic pro to, aby teda jako se nepředvedla.
1: No, ano, abych se nezvrcasila, seč to šlo.
0: My jsme točili Jasněnku, byla pauza, čekalo se na slunce a Helena v té masce, ty čarodejnice starý, takhle sedí na kamenu před tím hradem, v lese, před hradem.
1: Točili jsme v neděli a v sobotu, protože se muselo to natočit kvůli počasí. A kouřila jsem.
0: A kouřila?
1: Totiž ty nechty, ne, to vzniklo, to byly drápy, s kterýma jste nemohla jít ani na záchod, jo? To by vám musel někdo zvednout cukni, sundat kalhoty, takže jak se ty drápy přilepily, ale jelikož to bylo vlastně neukradený, ale přemístěný lepidlo těch Američanů z toho Formana, z Amadea, co zbylo těm Američanům, to lepilo teda skvěle. No tak jsme jako nalepili ty nechty, jako, tím jste se nenajedli. Ty se nakrájel sejra a takhle mi ho nabodávali s tou Blanarovičovou. Takže to i nešlo normálně třeba takhle něco vzít, to musíte ze strany. Tak jedině mě zůstala jediná radost, že se mohla pít a kouřit.
0: Takhle tam seděla, kouřila.
1: A teď se byla zelenofialově nalíčená, že jsem jako s tímhle jsem splývala šedivá, teď ta paruka byla taková, ta šedovlasá. No a rodiče s dětičkama na nedělní procházku.
0: S chlapečkem pětiletým šli na procházku. Chlapeček se zarazil, kouká, co tam sedí.
1: A hlavně to byl zmetek, který celou dobu ty rodiče otravoval. Já to pozoroval, když jsem kouřila. A hodnej se stal, až když mě viděl.
0: Se zarazil a koukal. A Helena říká, nebuj se mě, ale jsem čarodejnice, Já jsem Růžičková, tady natáčíme pohádku, víš? Kluk koukal. Říkal, pojď se mnou vyfotit, táta má foťák na krku, tak tady spolu vyfotí, budeš mít památku, pojď. Dítě váhalo, nevědělo, bálo
1: maminka
0: se.
1: Maminka už začala spát, jenom aby se to...
0: Dítě,
1: a vedla ho, že jo, a ten šel přesně
0: jako,
1: tak...
0: Ne, tak jako Argano, no. A říká, Helena říká, takový velký, budeš se mě bát, pojď sem, pojď, no, teď mě sedneš, takhle vyfotí na tatínek. Pojď. Dítě si dalo odvahy a šlo k té Heleně. A jak došel na dosah, tak Helena říká, aaa, teď si tě sejero. Přátelé,
1: to dítě bylo na infarkt, to bylo bílý, zelený, modrý, fialový.
0: To pustilo boč i trus, okamžitě, rozumíte?
1: Začalo
0: to také třát, ano. Já říkám, Heleno, ty jsi blbá, ty to začne koktat to dítě a budete pomočovat, říká, ať si zvyká, život není peříčko. Já jsem zapřísáhlej nepřítel kuřáků, to Helenka dobře ví.
1: Ano, letitej, on má.
0: Ale když Helenka tykom byla loni na té operaci, paní doktorka jí zakázala kouřit. Já to nebe prásku.
1: Ano.
0: Ne, že bych udával, ale hlásit se to musí. A Helenka teda přestala kouřit, byla opravdu velice poctivý pacient.
1: 3 měsíce jsem nekouřila ani ně, ale nezabraňovala jsem kuřákům, protože nejhorší jsou ty předělaný kuřáci, kteří teda jako začnou poučovat, jako když vy kouříte, to si škodí zdraví a tak dále, ne. Tam mohl kouřit dokoliv, ale já se ty cigarety ty 3 měsíce nedotkla. Čestný slovo.
0: Přijde paní doktorce na kontrolu, paní doktorka je prohlídla, tam něco píše a Helena říká, paní doktor, já už 3 měsíce nekouřím.
1: A paní doktorka nic.
0: Helena, paní doktor, já už 3 měsíce neměla cigaretu v puse. Paní doktorka zase nic.
1: Ano, a když už jsem to řekla po třetí, tak ona říká, já vás slyším, paní Růžičková, ale aby si to tělo teda všimlo toho, že nekouříte, tak byste nesměla kouřit 8 let. Říká, 8 let to může být 6x v radu vzhůru a než se, jak jsme vyjeli z té ordinace, už jsem měla.
0: Ale já to řekla jinak, říká, 8 let? 8 měsíců, ne, ona říká, 8 let. To tu mě pojďte, pro paní.
1: Ale neřekla jsem, polipte mě, paní doktorko, ale říkala jsem,
0: si. Jako Jiřina Bohdalová taky byla na nějaké besedě s malýma dětma ve školní tělocvičně a říkala, já měla zrovna takovou náladu dobrou, já těm dětem vyprávěla, jak dělám ty večerníčky, jak se dabuje křemírek a vochomůrka a předvádím se jim tam a tohle to všechno. A říkala, tak děti, no, a chce se někdo na něco zeptat? No tak, nestýďte se, zvedněte ruku, zeptejte se na něco, no šup, honem. Tady takový chlapeček zvedá ruku a ona takhle říká, no tak co, ty chceš vidět? A chlapeček říká, kdy už půjdeme domů? Jiřina říká, nezabil bys je. No.
1: A my se ptáte, že já jako věštím jiném, já nevěštím, já počítám, já dělám numerologii a já sobě nepotřebuji, protože já jsem v rukách božích a vím, že to všechno dobře dopadne, takže já si jenom žiju a mám se výborně.
0: Mě Helenka taky věštila a říká, budeš tady žít až do smrti.
1: No. A ani o kousek, kde to...
0: Přátelé, opravdu Helena Růžičková je čarodejnice.
1: Tady ale bílá.
0: Bílá čarodejnice, protože ona vždycky, my jsme točili Slunce, cenu a pár facek a bylo 15. srpna, my jsme měli co 2,5 filmu natočenýho, nebo to nenatočíme. Helenka, Nemel, ukáž, ta papír, tušku, psala, říkala, 1. září je poslední natáčecí den. Helenka se zbláznila, nebo 1. září byl poslední natáčecí den. Potom jsem přišel k Heleně na návštěvu a říkal jsem, Helenko, budu točit Princeznu Zemlina 2 v roce 97. A už mi to rozdělili, už se šili kostýmy a vstavil se Mlejn a to všecko. A Helena říká, moment. Počítala, škrtala, říká, ne, zahodila, za jiný papír, počítala, říká, no, chlapče, já tu nic nevidím. Letos žádný film točit nebudeš. Já říká, bědmo, teď se mě rozstál. Stojí Mlejn, máme naši ty kostýmy, navpívaný playbacky, písničky, všecko.
1: Ten den máme 1. natáčecí den, připravená pávové jídlo, všechno bylo připravené na stolek.
0: A Helena říkala, nemáš, tady to není. Přátelé, já jsem přijel domů, z přípravy, den před natáčením, ta Česká televize to položila. Udělali podraz na mě, položili to. Vůbec ten film nepodrželi. Ale Helena mi říkala, hele, žádná princezna na zemli na holku tady není, nevidí.